plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují zaprvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 16. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty a tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domů se budu vracet do nejdalších časů. Amen. Nebeský Otče, děkuji ti za to, že tu smíme být shromážděni, Pane, ve tvé přítomnosti, pro tvé jméno, Pane, pro tvoji lásku, pro tvou slávu, Pane, pro tvoji svatost. Proto, Pane, že ty jsi smyslem našich životů, a chci ti moc poděkovat, že jsi nám, Pane, daroval svoje slovo, že nám ho dáváš na každý den, Pane, že nám dáváš ten chléb života. A tak ti děkuji i za ten chléb, který dostaneme dnes, Pane, že ty nám dáváš, Pane, dobrou porci a tvoje slovo je pro nás, Pane, dobré, chutné a zdravé, Pane, že nás nasycuješ. A tak se klademe do tvojí péče, Pane, a děkujeme ti za kazatele, Pane, který tak bude tvé slovo vykládat. Kéž Duch Boží, Pane, se prochází našimi řadami a dotýká se srdci nás všech. Chválím tě a velebím, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníku. To je ta další věta, ke které se dostáváme dnes večer v tomto požehnaném 23. žalmu. A jak se si všimli, narážíme na ní začátku toho 5. verše. David, tehdejší pastýř ovcí, tady mluví o nějakém stolu, který mu jeho dobrý pastýř prostírá dokonce před zraky jeho protivníků. Nebo chcete-li před zraky těch, kdo ho nemají rádi a usilují o jeho život. Když jsem tak přemýšlel nad tímhle, nad touhle větou, tak jsem si říkal, že by bylo si zajímavé zjistit, co si pod tímto pojmem vysvětlují jednotliví čtenáři písma, který si tak prochází tenhle žalm. Bylo by to opravdu zajímavé. Každý, když si tohleto slovo čteme, si pod tím něco musíme představit. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Stejně tak pod každým božím slovem, které si z Bible čteme, si něco představujeme. Já netvrdím, že i když to není to samé, co si myslel David, že to nutně bude špatné. Jednou v nebi, věřím, zjistíme, co si David myslel přesně pod pojmem, že mu Hospodin prostírá stůl před zraky těch, kteří ho nemají rádi, kteří se mu slova protiví. Ale jak jsem řekl, nemusíme nutně zjistit přesně to, co si myslel on, abychom odcházeli dnes s užitkem. Ba právě naopak, někdy, i když si vyložíme některé věci takzvaně jednodušeji, nám to může přinést více užitku, než kdybychom se dopátrali toho originálního výkladu. Jako například ona babička, myslím, že už jsem vám to tady minimálně jednou vyprávěl, k ní přišel kazatel na návštěvu a ona mu s nadšením vyprávěla, jaké požehnání má ze slova z epištoly Efeským, 6. kapitoly 113. verše, kde stojí psáno: proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát, obrnění pancířem spravedlnosti a štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení. A když ta kazateli vypráví s nadšením to požehnání, které z toho má, tak kazatel se vložil do toho rozhovoru a přitakali a říkal, no, přesně, to je ten obraz římský, zbroje římských vojáků. A já se jí to jaksi vysvětlovat. A ona ho přerušila slovy a říkala, to je divné. Já jsem si vždyť po celý život v tom obraze štítu víry představovala štít na mém domě. Když přijde vichřice a vítr a opírá se do toho štítu, tak já jsem si říkala, jak ten štít drží. A otočila se na kazatele a říká, a ví co, že jste říkal o těch vojácích? Kazatel, když viděl, v jakém nadšení mu podal tohle přirovnání, tak pochopil, že ona si to, i když si to vyložila jinak, než to tady Pavel apoštol myslel, tak, že to pro ní je větší požehnání, než v té chvíli pro něj. I když zná možná přesnou definici toho slova. Stejně tak i tohle pojetí 23. žalmu. Víte, bylo by zajímavé teď slyšet každou z vás, co si pod tím stolem prostřeným navzdory protivníkům představujete. Pochyboval bych, že všichni se shodneme na jedné jediné věci, navíc na té, kterou David psal, ale to by nám vzalo určitě víc než tenhle večer. A tak bych následující minuty využil k tomu, abych vám, bratře, se si předložil takový ten můj selský výklad. A i když se zdaleka nemusí shodovat s tím vaším, já věřím, že vám přinese potřebné požehnání. A hlavně, že pro všechny nás bude motivaci k tomu, abychom se i v tomhle směru nebáli postavit tváři v tvář tomu, co nám Duch Boží i dnes před nás předloží. A nebojte se poslat třeba i tu svoji duchovní fantazii, takzvaně na procházku, abychom zjistili,
co pro nás v tomhle slově může být skryto za požehnání. Víte, ono jinak se totiž uvažuje o prostřeném stolu na zámku, nějakém bohaté rodině. Jinak ale o plném stolu budete uvažovat na salaši, kde budete pást ovce. Pro každého plný stůl znamená něco jiného. Když někdo řekne, měli jsme tam toho spoustu, tak ještě to neznamená, že to přesně tohle znamená pro toho bohatšího. Každý máme opravdu o plném stolu jinou představu. Jinak o ní uvažuje i člověk, který vyrostl v paneláku, jinak o tom uvažuje člověk, který vyrostl na statku. Tak či tak, Duch Svatý je, věřím, i dnes připraven, aby každému z nás, jak jsme tady, přinesl přesně to, co každý z nás potřebujeme. A za to se modlím, aby se dotýkal v našich životech přesně toho, co potřebujeme slyšet. Víte, vždy, když si tohle slovo čtu a uvažuji o něm, tak mám před sebou stádo ovci na pastvě. Vnímejte před prostřeným stolem, který jim dopřál jejich pastýř. Ono totiž, kdyby je nechal zavřené doma, asi těžko by mohli mluvit o prostřeném stolu. Vy, kdo víte, jak to vypadá v ovčinci, kde ovce tráví noc, mi dáte zapravdu, že to nebyl žádný prostřený stůl během noci. Ovečka tam je zavřená a čeká, až ráno pastýř otevře dveře. Zapíská, zavolá, aby mohli vyjít ven a jít za ním na místo, které už většinou má dopředu vyhlédnuté. Víte, tak jako kuchařky častokrát se přistíhnou, že přemýšlí, co budou zítra vařit. Říkáte to, sestry, co budeme zítra vařit? Tak je to ve vaší rodině, tak to je. Stejně tak pastýř si večer říká, kam poženu zítra. Dneska jsem byl tady, kam to stádo vezmu zítra. Protože chce, aby se stádo napáslo. Proto ovce byly velmi rádi, když je pastýř vzal ráno ven a šel před nimi, protože věděli, že je vede k takzvanému prostřenému stolu. Protože když spali v noci, on přemýšlel, kam by je mohl zít, kde by se mohli napást. A já věřím, že se těšil, až jim bude moci předložit pastvu, na které se nasytí. A já věřím, že přesně tohle má David na mysli, když vede ovce na pastvu. Těší se, že je bude moci vzít na hutnou stravu. Přemýšlel jsem mnohokrát, kam zítra krávy vezmu na pastvu. Ale víte, oni, zvířata, mají jednu takovou špatnou vlastnost. Když jsem krávy vyhnal z domu, tak jen co vyšli z baráku, začali se pást na první možné místě, kde viděli trávu. Většinou to byly sousedovi z ořešáky a nechtějte vidět, jak to dopadlo. Kousali, co se kousat dalo. Jenomže já měl pro ně naplánované jiné místo. Nějaké konkrétní místo. Ale oni se zastavili a začali se pást tam, kde viděli něco zeleného. Ale když jste dohnal tam, kam jste chtěl dohnat, tam je zastavil, tak je to jako když hospodyně prostře stůl a řekne dobrou chuť. Teď už můžeme začít. Teď je tady všechno. Žel, že i my někdy, křesťané, jsme možná nedočkaví někdy. A řekneme si hlavně něco než nic a tak zobáme, co se kde dá. Ale náš dobrý pastýř, a jistě mi dáte za pravdu, on nám říká dobrou chuť ve chvíli, kdy nás uvede na svoje připravené pastvy. Věřím, že David označuje výrazem stůl ty letní horské pastviny. Ovečka neservíruje ze stolu stravu. Ale David vidí stůl, právě tu pastvu zelenou, kterou připravuje pro ovečky. A stejně tak vidí stůl, který Bůh klade před něho, ve kterém nemá nedostatek. Jednoduše vidí Hospodina svého Boha jako dobrého pastýře, který dbá na to, aby byl sytý, aby se měl dobře a aby byl nejenom tak na pastvě, ale aby byl na dobré pastvě. Jak už jsem vám opakovaně říkal, pastýři se dělí i dnes na dvě skupiny. Na ty, kteří se snaží, aby jejich ovce byly na pastvě, a na ty, kteří se snaží, aby jejich ovce byly na dobré pastvě. A mezi nimi je velký rozdíl.
Vyhnat ovce na pastvu a vyhnat ovce na dobrou pastvu. My se s Davidem, věřím, můžeme v tuhle chvíli shodnout na tom, že máme pastýře, který nám hojně prostírá. Amen. Máme Boha, který dbá o to, aby jeho lid nemusel strádat. Dbá o to, aby jeho svaté slovo bylo stále mocné a v plné platnosti. Aby kdykoliv ho otevřete, a jedno, že je pondělí nebo úterý, abyste v něm viděli tu hutnou stravu, kterou Duch Boží rozvádí do potřebných až miniaturních věcí, které každý z nás potřebujeme. A víte, tak někdy žasnu nad tím, jak Duch Boží dokáže přijít ke konkrétní situaci v našich životech a jak nám dokáže nás potěšit, povzbudit a nakrmit právě v tom, kde my máme nedostatek. Bere nás na pastvy, které jsou podobné bohatě prostřenému stolu. Navíc máme Boha, který na nás nikdy nešetřil a nikdy nešetří. Dělá všechno proto, aby si z bratře a sestrou měl dobře. Aby jsi měl duchovní hojnost. Aby jsi připadal jako za svátečním stolem. A tak si to užívejme. Kdykoliv se dáme nad písmem. Víte, svět kolem nás stráda. Já věřím, že to víme. Chceme-li to vědět. Svět kolem nás je podobný stádu na vysušených pastvinách. Je pravda, že se krmí vším možným a není toho málo v této době. Kam se podíváte, každý vám něco nabídne. Už nemusí si zapnout pouze televizi, když je doma, ale kamkoliv cestují lidé, tam stále drží ten svět otevřený ve svých rukách. A čtou si, a čtou všechny možné zprávy, ještě, říkal, kdo si, ještě jsou teplé, ale já občas říkám, a mnohé z nich jsou ještě neověřené, ale nás už stačili zemdlit, a tak dále. My ale máme všeho dostatek. A tak si to, bratře, sestry, vychutnávejme, dokud Pán prostírá. Pocud věřím tomu dnešnímu slovu, rozumíme, že Pán nás volá bohatě prostřenému stolu. Ale pojďme dál a ptejme se, jak pochopit ten další výraz před zraky protivníku. Bůh nám dává všechno, co potřebujeme, prostírá nám své slovo, dává nám hojnosti svého ducha, dává nám hojnosti pokoj, radost, lásku, zahrnuje nás milosti. A teď je tady výraz před zraky protivníku. Kdo to je a co to je? Jak to pochopit, aby můj duchovní život i dnes oplýval tolik potřebným poznáním a zároveň, abych věděl, nejenom co mi Pán dává, ale co mi i tímhle slovem z mého života chce vzít. Jak jistě víte, požehnání Boží spočíná nejenom z toho, co mi a nám Bůh dává, ale častokrát i z toho, co nám bere, co z našich cest odstraňuje, aby nás předtím následně ochránil. A právě toto bude předmětem téhle biblické. Chci se s vámi zamýšlet v několika bodech právě nad těmi protivníky. Před jejich očima nám náš dobrý pastýř prostírá ten bohatý stůl. Učiním tak jinak, jak jinak než z pohledu sedláka. Ten první protivník, na který chci poukázat v případě oveček, jsou různé takzvané jedovaté byliny, které ovečkám velmi ubližují. Víte, správný pastýř, mluví teď hlavně o těch pastvinách, kde rostou byliny jiné, než možná na místě, kde jsem vyrůstal. Správný pastýř, dříve než vyvádí stádo na pastvu, tak se jde podívat, co tam roste. S čím ty ovce přijdou do styku? Protože, aby mohl prostřít dobrý stůl, tak se musí podívat, kdo z něho nebo vedle něho ještě na ně bude vykukovat, kdo je bude vábit, kdo je bude lákat, kdo se jim bude podbízet. A víte, když ovečka skloní hlavu, tak se jí podbízí různé rostliny, které tam rostou. A tak dobrý pastýř sotva začne tát sníh, podniká první průzkumnou cestu, častokrát v nepříjemném terénu, aby až tam ovce přijdou, už věděl dopředu, na čem se budou pást. Všechno si prohlédne, rozmyslí se, jak v následujícím létě získat pro své ovečky to nejlepší.
A většinou před tím, než vyvede své ovce na pastvu, tak podnikne tu cestu někdy jednou nebo i dvakrát. A velmi úzkostlivě prohlíží pastviny, aby viděl, na čem se jeho ovce budou pást. A to, čeho si všimá nejvíce, jsou právě opravdu takzvané jedovaté byliny. Budu vám teď citovat opět onoho známého pastýře, kterého častokrát si propůjčují na biblických hodinách. A já věřím, že na jeho slovech poznáte, o co mu v tomto směru jde. Cituji. Na pozemcích, kde jsem začínal s chovem ovcí, rostlo hodně modrých a bílých lilií. Bylo překrásné, když začaly modré lilie z jara kvést. Jedovaté bílé lilie nebyly tak nápadné, ale pro ovce znamenaly smrtelné nebezpečí. Zejména jehněta po požití i malého množství hynou. Každý jaro jsem proto se svými dětmi procházel pastviny a všechny tyto lilie vytrhal. Zada nás od ohýbání bolela, ale nepolevili jsme, dokud pastviny nebyly vyčištěny. Jen tak se moje ovce mohly hojně a hlavně bezpečně napást. Tolik citát. Co tomu říkáte, bratře a sestry? Napadlo vás někdy, že i toto může být prostírání hojného stolu ze strany našeho Boha před zraky protivníků? Víte, já si umím představit, jak David pomalu prochází pastvinami a bystrým zrakem hledá sebe menší jedovatou bylinu, aby vytrhl a odstranil tak nebezpečí, které hrozí stádu. Pojďme se ptát, nejedná tak s námi i náš dobrý pastýř? Nebo si myslíte, že nám nehrozí to duchovní nebezpečí z toho, co duchovně konzumujeme? Věřím, že kdyby pán pouze a jen prostíral bez pohledu na protivníky, které kolem nás vykukují, dopadlo by to hodně špatně. Ano, kdyby to dělal bez ohledu na protivníky, dopadlo by to špatně. A proto před tváří protivníků, kteří rostou a tváří se, že jsou též dobrou stravou, nám dává jenom to dobré. A to tím, že je ničí. O nás totiž zná a ví zvláště, že mladí křesťané, zvaná jehňátka, si nejenom myslí, že musí okusit všechno, na co přijdou. Všechno, co je krásně barevné. Vzpomínáte na Evu v ráji? Ona si vzala ze zakázaného ovoce a Bible to netají, že tak učinila mimo jiné, protože to bylo na první pohled velmi příjemné. Stejně tak my nejednou též víme, nebo tušíme, že toto ono jedovaté. Že to je škodlivé. Dokonce víme z písma, víme i ze zkušenosti těch, kteří šli před námi, že je to smrtelné. Že to zničilo spoustu rodin, že to zničilo spoustu životu. A přece máme tu tendenci stále si myslet, že nám to neuškodí. Že my tuto takzvanou lilii přece jenom pokoříme. Proto náš dobrý pastýř v touze nás ochránit od toho jedovatého nebezpečí prochází pastvinami, vytrhává vše jedovaté a před tváří protivníků, kteří usilují o to, aby nás otrávili, nám prostírá stůl. Protože je to on, kdo dokonale zná pastvinu před námi. A za to bychom měli být vděční i dnes. A i když ji prošel opakovaně, než vyvedl stádo, dobrý pastýř i ve chvíli, kdy jde před stádem, tak se dívá. Odstraňuje to, na co by ovečka mohla, která jde za ním, narazit. Jak je krásné, že se na to můžeme spolehnout. Jak je krásné, že mu smíme důvěřovat. Jak je ale smutné, když se musí dívat pastýře vidět opak. Krásným příkladem nám v tomhle směru je učedník Petr. Vzpomínáte, jak mu pán Ježíš u Lukáše 22:31 říká: Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyprosil, aby vás tři byli jako pšenici. Myslím, on chce si taky uzurpovat něco pro sebe. On vás chce zkoušet. A tady ho pán Ježíš upozornil, že nepřítel před něho postaví protivníky. Že ho před něho postaví to, skrze co si ho bude přeskušovat. Že před ním budou stát jedovaté byliny. Zároveň ho ale ujišťuje, že on za něho prosil. Já jsem ale za tebe prosil, aby přes všechno to, co ti ďábel postaví do cesty,
aby tvoje víra, jaké tam použijte slovo, nezahynula. Jinými slovy, aby se neotrávila. Prosil jsem za tebe. Konkrétně za tebe. A tak dejme si tam dnes svoje jméno. Prosil jsem konkrétně za tebe, aby se si neotrávil. I když to okusíš, i když sem tam klopítneš, i když se na tom napaseš, aby ses neotrávil. A tak, bratře a sestry, to, že jsme tady, to, že jsme v Kristově stádu, není proto, že jsme byli tak opravdu šikovní, ale že jsme měli pastýře a máme pastýře, který jde před námi a který vytrhává tyto jedovaté byliny a který prostírá bohatý stůl před zraky těch, kteří tam raší a kteří by chtěli ublížit. A tak chtějme i dnes mít před svým zrakem to, že nás Pán předchází. To, že jsme tady, je důkazem, že nás předcházel v uplynulém týdnu. Viděl každé nebezpečí, které hrozilo a prosil za nás, abychom v pokušení nepodlehli. A víme, že on prosil kánem nevypravitelným. Neumí si to ani představit, jak za nás oroduje. Druhý protivník před jeho tváří prostírá pastýř svému stádu bohatý stůl, je dravá zvěř. Víte, kromě jedovatých rostlin si pastýř na pastvě je vědom toho, že na ovečky, které vyhnal ráno na pastvu, se chystá spousta nepřátel. Každá dravá zvěř si též ráno říká, že se musí nasytit. Ovečka jde s přáním se nasytit a zvířata též jdou s přáním něco ulovit. A pastýř to ví. A tak jde před nimi a nejenom, že si všímá, co kde roste, co ovečka za ním sní, ale všímá si také i toho, kdo by je chtěl napadnout. A tak před očima těch, kteří vykukují tam z toho lesa, prostírá ovečkám bohatý stůl. Pozorně sleduje stopy zvířat, který prošli v noci, většinou, když je po dešti. Pastýř rozpozná, jaké zvíře prošlo v noci a že může být tam někde poblíž. Sleduje stopy vlku. V případě Davida víme, že tam byli i medvědi a na mnoha místech i pumy. A tím tak pastýř dělá vše, aby nedopustil, aby se přiblížili ke stádu. Ale aby stádo navzdory protivníkům mělo prostřený stůl. Víte, kdyby mu to bylo jedno, co by se ze stádem stalo? Nechtějme to domýšlet. Ale dobrému pastýři to není jedno. Dravá zvěř skutečně velmi ráda číhá na stádo putující na pastviny. Většinou mají své skalní ukryty a chytře to někdy dělají, že nechají projít i pastýře, i celé stádo a začnou ničit odzadu. Vzpomínám si, táta mi vyprávěl příhodu, jak malý kluk, když jako malý kluk pásl ovce, začalo pršet, spustila se mlha a pojednou on, když tak tam stál pod tím keříkem, aby se trošičku, aby tak moc nezmokl, tak se pojednou proti němu vynořil vlk a zastavil se před ním. A táta v úleku, víte, jak to bývá, nedokázal ze sebe vydat ani hlásku a zůstal stát a dívat se na vlka. A vlk se díval na něj. Ale po chvíli říkal táta, že si řekl tak hlavně, že netrhá stádo. A tak stál stát a nehýbal se a vlk též stál a nehýbal se. Až po pořádné chvíli se vlk pomalu a jistě otočil a vydal se pomalým krokem pryč. Táta se vzpamatoval, získal odvahu. Víte, po boji každý generál. Začal vlka pronásledovat, ten přidal do kroku a táta ho odehnal. Jaké bylo ale jeho překvapení, kdy se vrátil, protože spousta ovcí na druhém konci stána byla roztrhaná. A tátovi došlo, že to nebylo poprvé, že tenhle vlk sloužil pouze jenom jako návnada. A tak jako ten, kdo odvádí pozornost pastýře. A dal čas kumpánům, kteří vzadu řádili. A vy máte pocit, že jste zachránil stádo, jenomže další ho ničili. Jindy zase se stávalo, že jedinec zdravé zvěře pouze stádo vylekal, rozehnal a ostatní těžili z paniky, kdy se ovce rozprchly na všechny strany a víte, že pastýř nemůže být na všech stranách.
Proto také pastýři někdy i během noci kladli pasti na místa, kde se zdržovali vlci, aby je chytili dřív než oni ovce. Už chápete, oč jde v tomhle žalmu mimo jiné Davidovi, když říká: Hospodine, ty mi prostíráš stůl před zraky mých protivníků. Mějte před těma očima, kteří mě sledují a kteří mě chtějí na mě zaútočit. Jakoby viděl ty vlky, jakoby viděl ty pumy, kteří tam z toho lesa koukají. Ale ovce se v klidu pásly, protože pastýř před jejich očima jim dopřával dobrou pastu. Bratře, sestry, víme, že je mnoho nepřátel, kteří hrozí i nám, Kristovým ovečkám, na různých pastvinách. Nejenom, že pán se připravuje každé ráno nám prostřít, ale nepřítel ďábel je připravený každý den se svými nebezpečími. Máme před sebou docela dramatický obraz, jak vidíte, plný pohybu, napětí, kdy pastýř musí podnikat důležité kroky k naší ochraně. Musí být ustavičně ve střehu. Jen tak může předejít nepřátelům, kteří ti hrozí. A všimli jste si, David říká, prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Myslím, že kraličtí říkají, máte někdo kraličskou Bibli? Oni tam říkají, že to je před zraky jakých nepřátelů? Těch mých. Víte, David vidí v nebezpečí sebe. A to je zapotřeba, abychom viděli nejenom my jako církev, kdy si říkáme, my si tady hovíme. Ne, ovečka vidí sebe u plného stolu, ale také sebe tváři v tvář nepříteli. A víte, že jednotlivé ovečky jsou vydané většímu nebezpečí, než když jsou uprostřed stáda. A ovečka vidí tu dobrotu pastýře, který prostírá. A víte, že jednotlivé ovečky jsou vydané většímu nebezpečí, než když jsou uprostřed stáda. A ovečka vidí tu dobrotu pastýře, který prostírá před zraky nepřátelů

Ni ďábel jako lev obchází. Vnímejte, všímá si vás a hledá, vykukuje z toho lesa, koho by mohl sežrat. Už víte, jak je to omyl, když někteří křesťané podceňují ďábla? To není a nikdy nebyl pouze nějaký hloupý čertík z pohádky. Kdepak, na kterého bychom mohli vyzrat. Proto denně množství lidí podléhá jeho rafinovaným svodům, jeho nemilosrdným útokům. Ďábel dodnes denně ničí lidské životy. Ďábel denně manipuluje člověkem. Ďábel ho denně ovládá. A to i když jeho tvář nikdo nikdy nespatřil. Svět je pod jeho vlivem, i když mu nikdy nepodíval se do očí. Budu citovat ještě jednou onho pastýře ovci jako na začátku, který k tomuto dodává. Připomíná mi to zkušenost s pumami. Jsou to zvířata, která se nejednou v noci vplížila mezi ovce a napáchala strašné krve pro lidi. Tyto dravé kočky ovce štvou, vyplašené je pak honí jako kočka myš. Ráno byly ovce, které přežily, vyděšené. Některé měly vyrvaný celé chuchvalce vlny, jiné zase při bezhlavém útěku zakoply, zlomily si nohu, anebo zahnané mezi skaliska byly celé potlučené. Přes všecku tu spoušť, kterou šelmy natropily, jsem za dobu mého dlouholetého pastevectví žádnou pumu neviděl. Jsou to tak zákeřná zvířata, cituji dál, že se to vůbec nedá vypovědět. Tato šelma totiž zmizí dřív, než bečení ovcí pastýře vyburcuje. Kromě toho napadená ovce strachem úplně oněmní, takže pastýř ani neví, že jí nějaké nebezpečí hrozí. Tolik citát. Už víte, proč David píše, prostíráš mi stůl před zraky protivníků? Nedívme se, on vidí svého pána, jak ho předchází, jak ho chrání a navzdory nebezpečí, kterému ďábel klade do cesty, jak je v bezpečí. Vždyť buďme upřímní, kde najdeme to pravé odpočinutí? Zdali ne v blízkosti našeho pána? Jak už jsem řekl, vždyť víme, že největší nebezpečí nehrozí v bezprostřední blízkosti pastýře. Protože zvěř ráda napadá ty ovce, které jsou na okraji. Kolikrát i vy, i já jsme ze strachu ani nevydali hlásek. Protože jsme toho nebyli schopni. A výsledky známe. Pán Ježíš ale naši zhoubu nedopustí. Má moc všemu tomu, co nás ohrožuje, zabránit. Má moc připravit pro nás tolik osvěžující stůl. Prostřený stůl. Navzdory všem těm očím, které vykukují a chtějí nás připravit o to, co nám Bůh dal. Navzdory nepříteli, který přichází s přáním jako lev nás sežrat. Umím si představit, jak David viděl lva, jak se mu lesknou oči v křovi. Jak vidí medvěda, jak se tam plíží. Ale nemůže zaútočit, protože David jako dobrý pastýř o něm ví. A ovce chrání. My jsme tady řekli minule, že když se o to přece jenom pokusil, přišla na řadu jeho hůl. Stejně tak, mý bratře, se si jsme v bezpečí. Protože pán toho starého hada jednou provždy porazil. Potřel mu hlavu. Vidí jeho oči kdykoliv, kdekoliv na nás vykukují, aby nás dostali. Buďme i dnes mu za to vděční. A třetí věc, kterou si končí třetí protivník, jsou takzvaná napajedla. Víte, vedle jedovatých rostlin na dravé zvěře, pastýř, dobrý pastýř, nepodceňuje ani místa, odkud ovce pijí. Už jsme si tady o tom v minulých biblických hodinách mluvili, tak jenom krátce k tomu. Ono totiž i voda, a hlavně voda pastýří k prostřenému bohatému stolu patří. Zejména před zrakem nepřátel. Jistě víte, že i voda může být pro ovce smrtelná. Může být kontaminovaná. A tak pastýř dbá na prevenci. Nedbá jenom na tom, kde se ovce napasou, ale také čeho se napije. A neříká, uvidíme, až se napijí, co bude, ale dobrý pastýř říká dopředu, než se napijí, uvidíme. A tak hlídá, z čeho pijí, co pijí. To je pro něj velmi důležitý. A tak pastýř předem kontroluje napajedla. Proto také v Bibli na některých místech čteme, že vážil vodu, navážil. Proč? Protože je přivedl k pramenu, o kterém věděl, že je dobrý. Věděl, do čeho jim tu vodu nalévá. A tak vzpomeňme na našeho dobrého pastýře.

On se obětoval, aby my jsme před sebou měli dokonalý stůl. K němuž nás pravidelně zve. A abychom se napili z toho dobrého pramene, který vyvěrá z něho. Ne, neposílá nás, abychom se někde napili, ale on je tou živou vodou. Pro své stádo podstoupil kříž a sebe sama nám dává za stravu. Sebou samým ukojuje naši žízeň. A my si to, kdykoliv přistupujeme k chlebu a kalichu, připomínáme. Kdykoliv ho jíte a kdykoliv z něho pijete, používáme tento výraz. Tak či tak nezapomeňme, pastýř je šťastný tenkrát, když vidí na pastvinách, jak jeho ovce prospívají. Myslím, že pro pastýře toto je ta nejlepší odměna. Když vidí, že ovce prospívají, protože on udělal všechno to ostatní, aby ovce přežila a aby před zraky protivníků měla prostřený stůl. Budu končit otázkou, uděláme mu radost tím svým prospěchem? Pán dělá všechno. A tak já mám jedno jediné přání, zasedněme za jeho stůl a nechme se jím obsluhovat, protože on ví, kam nás má vést, čím nás má krmit i čím napojit. A to před zraky všech těch, kteří, věřte mi, by nám to nikdy nedopřáli. Ale i to, že jsme tady dnes byli, je důkazem toho, že on nám to dopřál. On nás zachoval a chce, abychom prospívali. Nejenom na těle, na kterém si často zakládáme, ale hlavně na našem duchu. Amen.

Vyslechli jste si 16. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.

Toto praví Hospodin. Milost na poušti nalezl lid, který vyvázl před mečem. Jdu, abych přinesl mír Izraeli. Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Slyšte pro národy Hospodinovo slovo. Na vzdálených ostrovech oznamte toto. Ten, který rozmetal Izraele, schromáždí jej. Bude jej střežit jako pastýř své stádo.

Pavlíkovi se splnila jeho velká touha. Dostal se k panu faráři, ale takhle si to nepředstavoval. Nechodili spolu už po horách, nelezli po skalách, dokonce dva první dny spolu ani nemluvili. A přeci byl chlapec velmi rád a vděčný pánu Ježíši, dědečkovi, že aspoň chvíli mohl sedět při té posteli. Pan doktor ho chtěl první den vyhnat, cože tu dělá, protože zbytečně dýchá pánovi vzduch. Ale pan farář to nedovolil. Natáhl se po jeho ruce a řekl, nechte ho u mě, je to můj malý kamarád. A ukažte mu, jak mi má posloužit, on všechno udělá. Ostatní všichni bouchají a jeho není ani slyšet. Tak ho nechali. Později uznal i pan doktor, že je to pravda. Pavlík opravdu všechno udělal. Při toho nebylo mnoho, jen chvíle mi dát k ústům kousek ledu, zase zavřít nebo otevřít okno. Když bylo něco těžšího, bylo třeba zavolat do kuchyně. Chlapec přicházel po pokoji ticho jako muška. Stejně potichu také otevíral a zavíral dveře. Když nemusel, od postele se ani nehnul. Hned se pnul ruce, jakmile viděl, že panu faráři je zle. A ustavičně prosil pána Ježíše. I pan farář se modlil. A velmi prosil, aby ho pán Ježíš uzdravil, aby mu mohl ještě sloužit. Proč on vás jen nevyslýchá? Uvažoval chlapec, upíraje zlatovlasou hlavu do malých rukou. Co se tak dělá, jako kdyby třeba neslyšel? Vždyť přeci vím, že slyší. Pan farář chtěl, aby mu četl ze svaté knihy. A taková tam stála divná slova. Na ten základ já jsem stavěl slámu, seno, strniště. To všechno schoří. Pravil potom pomalu. Na co jsem vlastně žil, když jsem dělal jenom takovouhle práci? Já budu asi zachovaný jenom skrze ten oheň. Žádná koruna pro mě asi v nebi za odměnu nečeká. Kdybych ještě mohl žít a pracovat, ale když teď umřu, co se mnou pán udělá s takovým neužitečným služebníkem? Pan farář měl zavřené oči a dvě slzy mu skanuly po rozpálených lících. Pavlík plakal s ním, jako skrze oheň. On sám bude sice zachráněný, ale jako skrze oheň, opakoval si. Jestliže tahle nemoc a tohle trápení bylo tím ohněm, tak to musel být veliký oheň. Pavlíku je mi zle. Posteskl si jednou večer. A v noci se mu podvakrát spustila krev, když Pavlík spal. Pan doktor nocoval přímo tam. Ráno byl bílý jako ten polštář a velmi slabý. Ale když přišel chlapec, hned se na něho usmál. Nedrap se nade mnou. Už je mi líp. Ta tíhá, to píchání, víš? Už je to pryč. Už můžu mluvit a nic mě nebolí. Vás nic nebolí. Tak to nás pán Ježíš vyslyší a bude všechno dobré. Ano, Pavlíku, vyslyší. A dnes v noci, když mě bylo na umření, tak mě nenechal umřít. A představ si, hned ráno mi ukázal ve svém slovu něco krásného. Čti tady list Pavla Timoteovi, 2. kapitolu. Už zatím je mi odložena koruna spravedlnosti a nejen mě, ale všem, kteří milují ten slavný příchod. Porozuměl jsem těm jeho slovům, že věčný život a korunu života, že udělali jako dar pro zásluhy Ježíše Krista a těm, kdo ho milovali a zůstali mu věrní. Kdyby mě uzdravil, já bych mu rád sloužil, to víš. Ale když jsem byl tak vychovaný a naučený věřit, jistě bych byl hledal svoje spasení ve skutcích a podle toho bych to asi všechno měřil. Teď, když mě pán odvolá, tak bych nepřišel před svatého Boha s prázdnýma rukama. On mi do nich vloží něco ze svých zásluh. Úplně zadarmo. Pan farář mluvil tichonce a chlapec se musel sklonit až k němu. Potom chtěl, aby mu Pavlík četl prvních 8 veršů z žalmu 62. Vždyť přeci k Bohu má se mlčenlivá duše, od něho pochází moje spasení. Opakoval polohlasně. Vždyť přeci on je má skála, mé spasení, vysoký můj hrad. Nepohnu se velmi. To je dobře, Pavlíku. Takhle se dá obstát. Na to upadl ve spánek. Od toho dne marné byly všechny lékařské výstrahy a varování. Pan farář si nedal zabránit, aby k sobě nepustil všechny své církevníky, kteří ho přišli navštívit. Dozvěděli se lidé jeden od druhého, každou chvíli i po 10 jich museli pouštět dovnitř. Zabijete se tím mluvením, slyšel Pavlík, jak říká pan doktor. Ale pan farář uchopil lékařovou ruku. Dozvěděli se lidé jeden od druhého,
každou chvíli i po desítích museli pouštět dovnitř. Zabijete se tím mluvením, slyšel Pavlík, jak říká pan doktor. Ale pan farář uchopil lékařovu ruku. Řekněte mi pravdu, doktore,

vůle, tím víc musím pospíchat. A byly to zvláštní chvíle na té faře. Nikdy tam lidé podobné nezažili a nikdy asi nezapomenou. Modli se, Pavlíku, aby mi to Pán Ježíš dal. Teď jim potřebuji říct třeba jednou větou, ukázat jim cestu do věčného života. Říkal asi třikrát. A tak se Pavlík modlil. Mně, svému umírajícímu faráři, můžete věřit. Skutky vás nespasí a svatí vám do nebe nepomohou. Vás spasil Kristus na Golgotě, když za vás umřel. Spasil vás Bůh, když ho pro vás dal zabít. On je ten boží beránek, který sejme vaše hříchy. Sejmul moje, sejme i vaše. Ale musíte jít k němu. Tak a podobně svědčil pan farář lidem. Další týden přišel veliký balík písma svatého a to rozdával. Nenechte si to od nikoho vzít, říkal starostlivě. To je věčné slovo živého Boha. To musíte číst řádek za řádkem. A věřte tomu. Žijte podle něho. Ono už vám ukáže cestu do věčné slávy. Mně to taky ukázalo. A přijal jsem Pána Ježíše do svého srdce i do svého domu. Umírám uprostřed svého věku a přeci kdybyste věděli, jak jsem šťastný. Kdy to každý viděl, a lidé se tomu velmi divili. Nikdy neviděli nemocného člověka tak šťastného. Nejlíp ze všech to viděl Pavlík. Když zůstal s Pánem sám, vyvětral mu pokoj a posadil se k němu. Pokud slabosti neusnul, tak ho jen držel za ruku. Ležel tiše a tvář mu zářila od velkého štěstí. Pavlíku, já tomu nemůžu ani věřit. Já už brzy uvidím toho, kterého tolik milujeme. Je, já bych nejradši šel s vámi. Ne, ty mu služ tady na zemi, pokud můžeš. Co bych za to dal, kdybych tady ještě mohl žít? Ty potom přijdeš za mnou a všechno mi řekneš. Jestli naši to slovo četli a jestli mu věřili. A ty zůstaň věrný až do konce. A zas přišla sobota, druhá, co Pavlík opatroval svého vzácného přítele. Na faru přišli hosté, sestra pana faráře, která velmi truchlila, nedala se potěšit, a s ním mladý kaplan, kterého poslali zastupovat. Když teď nejsem sám, běž se nadýchat trochu čerstvého vzduchu a potěšit se se svými milými doma, posílal pan farář Pavlíka. A v pondělí zase přijď. A pozdrav ode mě v hájovně i svého dědečka. Tak Pavlík běžel. Nedoběhl ani půl cesty k Liškově boudě, nedaleko vodopádu, když od skály vidí kráčet lesinu, jak si velmi zamyšlen. Prosil ho, aby se posadili a povídá mu, co na to řekneš? Našel jsem svého Miška. Ale co to říkáte? Zvolal Pavlík v radostném úžasu. Kdy a kde, prosím vás? Však mi to všechno řeknete, že? Sedl si blíže k mužovi. Toho až tak rameno táhlo a jen stěží se ovládl, aby ho k sobě nestrhnul. Místo toho si hluboce povzdechl. Ano, řeknu ti to, všechno od začátku. Víš, kdybys nebyl panu faráři vyprávěl, jak ti našla tetička Rázková a jak moje žena hledá toho chlapce, možná, že by se dnes ani nedozvěděl, kde to moje dítě vlastně je. Však víš, že pan farář si nechal dědečka zavolat a tehdy mu řekl a on zas mě, a tak jsem si svého Miška po 7letém hledání konečně našel. Ale máš pravdu, musím ti to povědět od začátku, abys věděl, jak jsem o svoje dítě přišel. Pavlík by radši ani neposlouchal. Když to byl tak smutný příběh, co všechno ten strýček Lesina na sebe navykládal, a přitom byl velmi smutný. Chuděrka tetička Lesinová. Tak proto byla pomatená, ze žalu. Vždyť to věru musel být velký zármutek. A nakonec, když to bylo takové známé, co poslouchal, jak toho Miška ta tetička našla v horách a opatrovala, všechno právě tak, jak mě, myslel si. Ten její chlapec také přišel od jednoho dědečka k druhému. Brali si ho dobří lidé pro boží odplatu. Najednou strýček přestal, jako kdyby nevěděl, jak dál. Opřel si hlavu do dlaní a v horách stichlo. Strýčku, a je ten váš Miško ještě stále u toho druhého dědečka? Odvážil se chlapec nakonec zeptat. Je, Pavlíku, a proč si ho nejdete tedy vzít? Aby ho tetička už konečně přestala hledat. Víš, Pavlíku,

Když já nevím, jestli by mě chtěl za tatínka, když jsem byl takový zlý a takový hříšný. Jestli by se mě nebál. Já jsem tady v horách poznal Boží pravdu i Pána Ježíše. A Bůh mi odpustil. Víš, kdyby se mě bál, to by se u mě cítil ten chlapec velmi nešťastný. A co potom? Je mu u toho dědečka dobře a jsou na sebe zvyklí. A já, i když ho mám rád, že to jen Pán Bůh může posoudit, jestli pro něj nejsem cizí. To si nemyslete, strýčku, vzal Pavlík mužovu ruku do svých malých dlaní. Jen si ho vemte. Však to Pán Ježíš dá, aby i on vás měl rád. Aby k vám rád šel, aby se vás nebál.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, v nasledujúcich chvíľach nám slovom poslúži Peter Bača.
1: Bratia a sestry, nevím, možná, když se zeptám na jedno lidové rčení, možná byste to nečekali, že zkazatelný to zazní, ale vím, proč to říkám. Znáte to lidové rčení dobrá rada nad zlato? Dobrá rada nad zlato. Je tady někdo, kdo to nezná? Dobrá rada nad zlato. Asi i děti, všichni víme, co to znamená, když se někomu řekne, že to dobrá rada nad zlato. Jinými slovy, to znamená, že ta pravá hodná rada v tu danou chvíli mnohdy má větší hodnotu, má větší cenu než samotné zlato. A zlato samozřejmě pro i dnes, když dneska jsou možná diamanty, nevím cokoliv, má nějakou hodnotu. Ale ta dobrá rada je mnohdy i na to zlato. Víte, ale když nad tím člověk přemýšlí, je to krásné řečení, přísloví lidské, ale není to vždycky tak, že každá lidská rada je tak dobrá, aby byla až tak dobrá nad samotné zlato. Ano, jsou některé rady, které nacházíme a slyšíme mnohdy a čteme dokonce i v Božím slově, které jsou radami, rady, které nestojí za to, aby byly následování hodné, že nejsou tak hodnotné, aby byly jako zlato. Já jenom řeknu jednu radu. Ty se stále držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři. Dobrá rada, že? Dobré zbožné ženy. Říkám v uvozovkách. Asi víte, kam mířím. Jobova manželka. Proč takovýto úvod? Já bych chtěl dnes v rámci našeho společného přemýšlení nad otevřeným Božím slovem přemýšlet nad jedním textem o jednom muži. Otevřeme text 2. Samuelově, tedy ve Starém zákoně, a budeme číst ve 16. kapitole. 2. Samuelova, 16. kapitola. A jsem rád, že slyším to listování, to je krásné, máme Boží slovo, listujeme. 2. Samuelova, 16. kapitola. A já bych spolu s vámi chtěl číst od toho 15. dokonce do té 23. od 15. verše do 23. verše. Tedy je, věřím, že máte nalezeno. 2. Samuelova, 16. kapitola od 15. verše. A prosím, abychom tomuto čtenému Božímu slovu postali. A tam čteme ve jménu Páně toto slovo. Abšalom i všechen lid, všichni Izraelci přišli do Jeruzaléma. Také Achitofel byl s ním. Stalo se, že když Davidův přítel Hušaj a Krýský přišel k Abšalomovi, řekl Hušaj Abšalomovi, ať žije král, ať žije král. Abšalom se zeptal Hušaje, to je oddanost tvému příteli? Proč jsi nešel se svým přítelem? Hušaj Abšalomovi odpověděl nikoliv. Koho vyvolil Hospodin a tento lid, všichni Izraelci, s ním zůstanu. Komu jinému bych měl sloužit, což pak ne jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci, tak budu sloužit tobě. Abšalom řekl Achitofelovi, poradte, co máme dělat. Achitofel Abšalom mi odpověděl, vejdi ke konkubínám svého otce, které ponechal, aby pečovali o dům. Když celý Izrael uslyší, že se znelíbil svému otci, posilní se ruce všech, kteří jsou s tebou. Postavil Abšalomovi na střeše stan a Abšalom vešel před očima celého Izraele ke konkubínám svého otce. Rada, kterou dal Achitofel, bývala v oněch dnech, jako když se někdo doptává na Boží slovo. Tak byla vážená každá Achitofelova rada, jak Davidem, pak i Abšalomem. Tolik zečení Božího slova, můžete se posadit. Na základě tohoto krátkého oddílu čteného Božího slova bylo by možné poukázat na nejrůznější důrazy, které Bůh ve svém slově nám ukazuje. Dnes bych ale spolu s vámi chtěl hledět skrze tento text a možná i trošičku šířejí, skrze tu 15., 16. a i 17. kapitolu, na život jednoho muže, o kterém jsme tady v textu četli. A to je přímo ten rádce Achitofel, jeho život. Kdo to byl Achitofel? Jenom v krátkosti, tento muž byl ve funkci královského rádce. Sloužil králi, králi Davidovi. A Achitofel, víme z Božího slova, byl otcem Eliama. Asi vám to nic neříká. Ale kdybyste se zahleděli potom do 2. Samuelovi, 11. kapitole, 3. verši, tak dá se na základě toho, že Achitofel měl syna Eliama, tak se dá to vyvodit z toho, že Achitofel byl také dědečkem Batšeby, tedy manželky Uriáše. Batšeba teda byla dcera Eliamova a měla dědečka Achitofela, manželka Uriáše. Víte, ono nezodpovědnou otázkou je, jestli Achitofel, teda dědeček Batšeby, náhodou nejednal vůči Davidovi právě takto, jak budeme přemýšlet dnes v těch svých radách, právě proto a na základě toho, co udělal David s její vnučkou Batšebou. Nevíme, ale je to dost pravděpodobné. Víte, jenom pro vysvětlení opět v kontextu, v tomto dnešním oddíle jsme se dostali do období, kdy vzdorovitý, můžeme říct, úskočný, nenapravitelný syn krále Davida Abšalom, víme, že lstí uchvátil dočasně Davidovo království a obsadil jeruzalemský trůn. A David právě proto, že chtěl zachovat město Jeruzalém, tak raději z toho Jeruzaléme utekl, opustil královský trůn, město a s ním spousty jeho spřízněnců, lidu, mužů, jeho válečníků. A my pak čteme pochopitelně ve 3. žalmu, jestli známe i žalmy, tak právě ve 3. žalmu David vylévá své srdce v té chvíli, kdy musel opustit Jeruzalém, protože ho pronásledoval jeho vlastní syn, jeho vlastní krev. Usiloval mu o život, chtěl uchvátit trůn. A tak se Abšalom zmocnil vlády a tento muž, Achitofel, rádce, se stal spiklencem, spojencem s tím zrádným Abšalomem, synem Davida. Víte, to první, na co se chci v tomto našem společném přemýšlení nad tímto mužem zahledět, v tom prvním bodě, je to, co jsme i četli. Všimněte si, ta první věc, že rada Achitofela byla, jako kdyby se někdo doptával na samotné Boží slovo. Všimli jste si to? V tom 23. verši, který jsme četli z našeho textu, oddílu, jsme četli, rada, kterou dal Achitofel, byla v oněch dnech, jako když se někdo doptává na Boží slovo, tak byla vážená každá Achitofelová rada, jak Davidem, tak i Abšalomem. No, popis tyto charakteristiky, té povahy jeho slov, jeho vážených, moudrých, prozíravých, hlubokých rad, víte, to muselo být úžasné. Jeho rady byly podle lidských měřítek natolik správné, dobré, prozíravé, důležitosti té povahy jeho slov, jeho vážených, moudrých, prozíravých, hlubokých rad. Víte, to muselo být úžasné. Jeho rady byly podle lidských měřítek natolik správné, dobré, prozíravé, důmyslné,

podľa Božího slova. Ale naopak, v tomto oddíle musíme ji nazvať ako zvrácená. Zvrácená a přesto všechno sofistikovaná, vychytralá rada, kterou dal Achitofel, poradil Abšalomovi. Četli jsme to v tom 21. verši. Vejdi ke konkubinám svého otce. Král David, my víme opět v tom kontextu 15., 16., 17. kapitole, když utíkal a zanechával některé doma, tak zanechal své konkubíny, aby pečovali o jeho dům. Tedy ta rada byla vejdi ke konkubínám svého otce. I když to byla velice zvláštní rada a nejspíš můžeme říct, ano, možná, nevíme, jestli byla tedy podmíněna, motivovaná právě jeho ten život Achitofela vůbec, jestli to nebyla motivace toho, že ano, já chci se pomstit na králu Davidovi, protože co udělal s mojí vnučkou Batšebou. A my nevíme, nečteme to. Ale tak to ta rada zněla, aby Abšalom, Davidův syn, vešel ke konkubínám svého otce, krále Davida. A dokonce jsme četli, ještě aby to bylo před očima celého Izraele. A víme, že tak se stalo. Postavili na střeše stan a veřejně na tom viditelném místě, a tady šlo o Abšalomovu neodvolatelnou, hroznou urážku vlastního otce krále Davida. Ponížení vlastního otce. Toto byl cíl té rady Abšalomy. Jemu šlo o to, aby co nejvíce byl poškozená, pohoršená, oslabená pozice moci krále Davida. A tímto krokem, tímto hříchem mu šlo o to ponížit, pokořit, zneúctit vlastního otce. A tak jsme to četli v tom 21. verši, když celý Izrael uslyší, že se znelíbil svému otci, a mnohí to i viděli, jak vstupoval do toho stanu, tak posilni se ruce všech, kteří jsou s tebou, králi Abšalome. Takové jednání, a vnímejte, Abšalom nebyl pohan, byl Izraelita. Bylo to něco naprosto hanebné. Naprosto něco hanebné. Víte, když nad tím člověk přemýšlí, kolik je dnes lidí kolem nás ve světě, možná spolužáků, spolupracovníků, který se doslova chlubí svým hříchem, svým způsobem, co ukradli, jak říkají, jak pohrdají některými lidmi, jak žijí na hromádce, nevázaným způsobem života. Lidé se chlubí, dávají na odiv svůj vlastní hřích, něco, za co by se měli stydět. Ale žel, někdy to je i s námi. Jako křesťané se taky můžeme chlubit hříchem. Což pak je to správně? A tak víte, tady si také musíme připomenout, že tady skrze tuto radu Achitofela se naplnilo Boží slovo. Uvědomujeme si? Skrze tuto radu Achitofela, tomuto synu Abšalomovi, se naplnilo Boží slovo. On, Hospodin Bůh, prostřednictvím proroka Nátana Davidovi, po tom, co byl usvědčen z hříchu, z cizoložství s Batšebou, tedy manželkou Uriáše a jeho usmrcení, tak Hospodin poslal svého služebníka a Boží služebník, prorok, mu prorokoval. Vzpomínáte si, my to čteme 2. Samuelové 12. kapitole, jenom na připomenutí od 11. verše. Toto praví Hospodin, hle, já dám postat proti tobě zlu, říká Hospodin skrze ústa Nátana králi Davidovi po tom, co zřešil s Batšebou. Dám postat proti tobě zlu z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu. Bude s tvými ženami spát za denního světla. Ty si to sice spáchal tajně, je myšlil nám s Batšebou, já však to učiním před celým Izraelem za denního světla. A tak jsme to četli. Bůh nezapomněl na to, co skrze ústa proroka Nátana řekl Davidovi. Přesně tak se to stalo. Skrze jeho vlastního syna Abšaloma a tu radu Achitofela. Boží slovo se naplnilo. Víte, v tomto případě, jak čteme, je to zvláštní, jak jablíčko, lidově, jak se to říká, jak jablko, nepadlo daleko od svého stromu. Jak otec, tak syn jsou těmi hříšníky, který cizoloží, kteří smilní. A dokonce Abšalom s konkubínami svého vlastního otce, hrůza.

hrúza. Taková zvrácená rada Achitofela, a přesto Abšalom to učinil. Bratři a sestry, milí posluchači, přemýšlejme nad tím. Přemýšlejme nad vlastním životem. Když přemýšlím nad tímto mužem, Achitofelem, rádcem, přemýšlíme nad tím, nechtěli bychom mít vedle sebe takového přítele, rádce, který by nám na všechny naše otázky, dotazy, pokaždé odpověděl tak moudře, tak prozíravě a jeho odpovědi by byly vždycky tak praktické rady. Něco podobného, jako jsme četli o tomto muži, že jeho odpovědi, rady byly něco takového, jako kdyby jsme se ptali přímo Božího slova. Ale teď určitě nemám na mysli takovéto zvrácené, hříšné odpovědi, které by nás uváděly do hříchu, ale skutečně takové pravdivé, biblické odpovědi. Nechtěli byste být někdo z vás takovým moudrým rádcem druhému, že bychom věděli a kdyby se nás na něco někdo zeptal a věděli bychom, už nás napadl verš. Nebylo by to úžasné? Víte, ale určitě dnes se najdou takový žel rádci a to se může stát i v církvi a děje se to, že který nám řeknou velice rádi přesně to, co chceme slyšet. Znáte to? Já chci tohle slyšet a budu se ptát lidí, kterým vím, že od nich dostanu to, co já chci slyšet, ne to, co chce Bůh. Víte, ono je rozdíl. Mnohokrát chceme slyšet to, co chceme my. A mnohdy jsou to naše hříšné postoje, které si chceme u druhých jenom pouze ujistit a potvrdit. Ano, Bůh ti požehná i skrze tento hřích. Dělej tak dále. Neřeš to. A přitom to může být přesně opak, to, co chce Bůh. A možná to Bůh přímo zavrhuje, ale můžeme být takovými rádci, klidně, řeš dál. Zůstávej tak, jak jsi. Víte, o to tady nejde, o to, co chceme my slyšet sami. Vždyť my máme chtít a toužit po tom, co je Boží vůli. Ono ve finále i tak, proto chodíme na bohoslužbu. Nemá to být o tom, že já chci něco slyšet, co se mně líbí. Ale jestliže to v Božím slově, mně se to líbit nemusí. Ale já musím ohnout tu ší, tvrdou ší. My mnohdy dokážeme odpovědět tak, jak se to druhým líbí lidem. Ale otázka je, jestli my dokážeme odpovědět tak, aby se to líbilo samotnému Hospodinu. Co chce on? A my máme být pouze těmi dobrými rádci, ale pouze v tom, co říká náš Bůh. My nejsme samozřejmě závislí na radách, pouze na radách druhých lidí. Proto taky tou otázkou zní, na koho prvního se, když máme problém, když máme nějakou otázku, za kým prvním chodíš? Koho se ptáš prvního? Kde hledáš své odpovědi? Vždyť my se nemusíme a nemáme první radě ptát člověka. My se máme první řadě ptát Stvořitele Boha. A víte, Bůh nám už dal a neustále dává své odpovědi na naše dotazy, na naše otázky. Vždyť my máme Boží slovo, Písmo svaté, v uceleném kánonu. Nic se nepřidá, nic se neubere. Víte, i když ne úplně doslova, na každou konkrétní otázku nám Bůh odpoví. Jo, jestli si mám koupit mobil tamten nebo tamten. Jestli si mám vzít tu blondýnu nebo tu tmavovlásku. Jestli si mám chodit do téhle školy nebo tam do té školy. Na mnohé otázky nedostáváme přímé odpovědi. Ale mnohé otázky na konkrétní věci nám dává svoji odpověď. Víme o tom? My nacházíme, co máme činit. A co to je, co máme činit? Vzpomenu jenom asi tři věci. Neboť toto je vůle Boží. Vaše posvěcení. Abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti, úctě, ne žádosti, vášní jako pohané, kteří neznají Boha. Jinými slovy, vaše tělo má být svaté. Svým tělem oslavujte Boha. Svým slovem, tam, kde chodíte, co děláte. Buďte svatí, vaše posvěcení, to je vůle Boží. Taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí. Máme jednat podle toho, co chce Bůh, a tak můžeme umlčovat neznalost těch, kteří neznají, co je vůle Otcova Boží. A nebo také čteme, ve všem zdávejte díky, nebo toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Ne reptání, stěžování si. Mě ublížili, já jsem dotčen. Ach, já.
Zdávání díku, a to ve všem. Být Bohu vděčný, vděčná. Víte, bratři, sestry, můžeme o něčem z těchto věcí, v těchto oblastí pochybovat? Já nevím, co je Boží vůle. Nevím, jestli Boží vůle moje posvěcení. Nevím, jestli je moje Boží vůle, že reptám. Nevím, jestli Boží vůle, že mám dobře jednat. My skrze Boží slovo víme, co Bůh chce. Bůh nikoho z nás skrze své slovo určitě nebude vést k tomu, abychom skrze jakýkoliv hřích, nečistotu, cokoliv špatného, co se Bohu nelíbí, abychom oslavovali jeho jméno. Bůh se nikdy neoslaví skrze hřích člověka. I sám David v žalmu 16:7 říká pod vedení Ducha svatého: budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. I v noci mé kázní, mé svědomí. A já vím, kdo je mým rádcem, říká David, jinými slovy. To je sám Hospodin Bůh? Jsme těmi, kteří tedy hlavně se radí s Hospodinem? Kolikrát si necháváme pouze poradit člověkem a Hospodina necháváme stranou? A přitom víme, že Hospodin je ten, který ruší rady národů, maří lidské plány, ale rada Hospodinova obstojí na věky, tak jak to čteme v žalmu 33. A přitom my si myslíme, že jsme spolkli všechnu moudrost světa. Ale kdo poznal Pánovu mysl, kdo se stal jeho rádcem, kdo mu může poradit, co má činit, kdo mu dal moudrost, jak zachránit, spasit člověka? Vůbec. Další a další věci. A přesto Bůh si použil jednoho muže, stal se rádcem. A bylo to velice vzácné, i když v tuto chvíli radil velice zvráceně. To druhé, na co si chci zaměřit naše pohledy, je právě to, že rada Achitofela, tohoto rádce, byla také i odmítnuta. Také byla i zmařena. My v Božím slově také čteme o tom, že tento muž, rádce Achitofel, že ne vždycky to, co poradil, vždycky nebylo přijato. Ta druhá jeho rada, a my to, když můžete doma si to přečíst, proto říkám, je to další oddíl, dlouho trvalo, než bychom to prošli, 15., 16., 17. kapitola, to je myslím tu 17. kapitolu 2. Samueli, tam nacházíme, že Abšalon se radil s tímto Achitofelem, ale ta rada jeho nebyla přijata, protože tam byl také Hušaj a ten Abšalomovi poradil něco jiného. Jenom pro vysvětlení, Hušaj byl také jedním z lidí, který se pohyboval okolo krále Davida, a Hušaj a Krýský, jak jsme četli, na rozdíl od rádce Achitofela, byl pouhým královým přítelem, i když přesto dá se použít a dá se to zmínit, že sloužil nejspíš jako takový nejdůvěrnější rádce, takový blížší člověk, který víc než jenom rádce, něco spozdálý, ale přítel znamená někdo, kdo byl ještě blíž k němu a kterému také byl u něj. A také víme o tom, že tento muž Hušaj, čem je to opět 2. Samuelova 15, o tom, že když David utíkal před svým synem Abšalomem z Jeruzaléma, tak právě tento muž, Hušaj, který k němu přišel, k Davidovi, když utíkal, tak přišel s roztrženým rouchem a takto vyjadřoval svoji lásku vůči svému králi a řekl: já chci jít s tebou, králi. Ale král David právě tomuto muži, Hušaji, říká, ať zůstane v Jeruzalémě. Jak jsme to četli právě v tom našem oddíle, 17. a 19. verš. Zůstaň a budeš mi pomocí právě v té dané situaci. A jaká byla ta druhá rada Achitofela? Jeho druhá rada byla, aby Abšalom okamžitě pronásledoval svého otce Davida. S těmi 12 000 muži a nečekaného přepadl a usmrtil. A jestliže tak učiní, tak poradila, aby to učinila, a znemožní pak Davidovi se navrátit zpět vůbec na jeho trůn. A tak tímto způsobem by mohl Abšalom přinutit ty následovníky krále Davida k návratu. Vůbec by se pokořili pod to vládnutí Abšaloma. Ale my čteme o tom, že Abšalom však řekl: zavolejte také Hušaje a Krýského. Poslechněme si, řekněme, ať řekne, co řekne on. Když přišel Hušaj k Abšalomovi, Abšalom mu řekl: Achitofel promluvil tak a tak.
Máme udělat, co řekl? Pokud ne, mluv ty. Hušaj Abšalomovi odpověděl, rada, kterou Achitofel není tentokrát dobrá. A tak Hušaj radil úplně něco jiného. Aby nepronásledovali krále Davida. Že stejně bude spát, nebude spát s lidem, když utíká, stejně bude spát jako vždy, když byl pronásledován Saulem, stejně bude spát někde mimo. A tak Hušaj v tom textu je to zvláštní, jako kdyby zahrál na city pyšného, hrdého Davidova syna Abšaloma. Ať Abšalom nejdříve shromáždí celý izraelský lid ze všech kmenů, kteří stojí za tím Abšalomem, a až teprve pak, ať táhnou spolu a vyrazí a přemůžou krále Davida. Co nějakých pár tisíc vojáků, ale celý izraelský národ, který se shromáždí a postaví se proti jeho pomazanému králi Davidovi. A tato rada, věřím právě na základě toho textu, poskytovala Davidovi možnost získat více času. A tak čteme, že Abšalom a všichni izraelští muži řekli, kteří poslouchali tuto radu obou mužů, tak řekli, rada Hušaje Akrýského je lepší než rada Achitofelova. A tam čteme, je to 2. Samuela 17:14. Tak Hospodin přikázal zmařit dobrou Achitofelovu radu, aby Hospodin přivedl na Abšaloma zlo. Toto odmítnutí, toto zmaření této rady Achitofela ve své podstatě byla tou odpovědí, tou boží Davidovou, na tu boží Davidovu modlitbu, prosbu. Opět my, já říkám, skáčeme 15. 17. kapitola, ale když to mám potom takhle vedle sebe, tak je to úžasný obraz, který nám máme před svou tváří. David, když odcházel právě z toho Jeruzaléma, to čteme právě v té 15. kapitole, 31. verši, tak Davidovi bylo oznámeno, že Achitofel, tedy ten rádce, je mezi spiklenci s Abšalomem. On se přidal jeho synu. Na to David řekl, a vidíme jeho modlitbu Hospodinu, změň prosím Achitofelovu radu v bláznoství, Hospodine. Změni. Bůh naprosto svrchovaně zasáhl, byl tím, kdo činil, protože přikázal zmařit tu dobrou Achitofelovu radu skrze radu Hušaje. A všimněte si, božím cílem bylo to, aby přivedl, obrátil na hříšného a neposlušného syna Davidova všechno to zlo. Bůh nebyl tím, kdo byl pasivní, ale vidíme, že on činil, on jednal. I v těchto záležitostech, můžeme říct, takových lidských intrikách, dnes bychom řekli takové politická korupce, královský převrat, takový mocenský puč. Jeden král je pryč, máme jiného krále. V těch mocenských uzurpátorských rádců, těch podvodech, v tom všem byla a vše to řídila boží prozřetelnost. A my proto také čteme, že se také i stalo, že se to zlo, které zamýšlel Abšalom, Davidův syn, obrátilo na jeho vlastní hlavu. A z písma dokonce víme, jak špatně skončil život Davidova syna Abšaloma. Špatně. Že byl zabit. A jakým způsobem. Všimněte si v daném textu, že to bylo právě skrze to, že rada Achitofela zazněla. Ale všimněte si taky, ona nebyla nazvána jako bláznoství. Naopak, četli jsme, že to byla dobrá rada. Ale jednoduše rada Hušaje se zdála Abšalomovi a jeho spiklencům lepší, než ta rada Achitofela. A právě toto způsobil, učinil sám Bůh, aby naplnil své záměry. Přemýšlejme nad tím, bratři a sestry. Známe takto Hospodina? Známe takto Hospodina, který ve své všemohoucnosti dopustí anebo nedopustí podle své vůle, co chce on sám? I když my se můžeme snažit, můžeme radit, můžeme mnohé věci tlačit? Což pak není přesně to, co čteme v příslovích? 16:9. Srdce člověku vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin.
A nebo přísloví 19:21. V srdci člověka je mnoho plánů. A to neznamená, že nemáme mít žádný plán. To je dobré. Ale Hospodinův plán se naplní. Mnohdy člověk si myslí, mám plány, ale Hospodinovy plány se naplní. My jsme jenom pouhým prachem. Bůh tedy měl vždy a má to první, ale i to poslední slovo ve všem. Proto je tou alfou i omegou. Proto je Hospodin počátkem i koncem. Kolikrát jsme si my možná něco naplánovali, něco jsme druhému poradili a přitom to dopadlo úplně jinak. Mnohdy nás ignorovali, nenechal si poradit, že? Kolikrát jsem byl já tvrdohlavý a pak člověk narazí. A pak si řekne, a což pak to nejsou přesně ty cesty naše, které si mnohdy myslíme, že jsou dobré? Což pak Bůh nemá pro nás a jeho slovo lepší plány? Kolik lidí dodnes žel naprosto ignoruje ty boží dobré rady, jeho slova? A určitě víte, to se nedá porovnat s těmi radami člověka, například s těmi radami Achitofela. Bůh na rozdíl od člověka, když něco řekne, radí, tak jeho rady jsou věčné, neměnné, stále platné. A přesto je mnohdy člověk ignoruje. A pak se není co divit, že ty lidské plány selhávají. Protože člověk jedná pouze podle svých vlastních záměrů a vlastních cílů, a které stačí, aby řekl Bůh dost a končí. Kolikrát nám Bůh dává poznávat mnohdy to trpké ovoce našich špatných rozhodnutí. Ty špatné rozhodnutí, které jsme žel nekonzultovali na kolenou, na svých modlitbách s ním. Kolikrát jsme se rozhodli pro něco a pak zpětně se řeklo, je, měli bychom se za to modlit. Na stranu druhou, kolikrát jsme i byli ochráněni a uchráněni před mnohými věcmi, kdy jsme v poslušnosti přednesli to Hospodinu a věděli jsme, ano, toto je Boží vůle. A potom jsme do toho vstoupili. A Pán nás pak chránil. A byli jsme uchráněni před mnohými dalšími nebezpečími. Jak úžasná věc, že jsme věděli, že nemáš vstupovat s nevěřícím do vztahu a byl si uchráněn, protože vidíš za 10 let, kam se to směřoval ten člověk. Kde je? Víte, nejsou stále dnes platné tyto principy, boží principy, jeho rady? Já věřím, že stále ano. A to poslední, nám ukázat, když vidíme, že když jeho rady byly skoro, jako kdyby se ptal Božího slova, ne všechny jeho rady byly přijaty, tak já bych spolu s vámi chtěl ještě podívat na ten poslední bod dnešního přemýšlení společního. Jaké byly konkrétní kroky tohoto muže, rádce Achitofela, po tom, co byl odmítnut v té své radě, v tom rádcovství. Přeskočíme do 2. Samuelovi, a můžete si to i najít, 17. kapitoly. A já budu číst jenom jeden verš, který vypovídá o tom, kde, jak jeho život skončil. 2. Samuelova, 17. kapitola, 23. verš. Sledujte se mnou. Když Achitofel viděl, že jeho rada nebyla vykonána, osedlal osla, vstal a šel domů do svého města. Dal příkazy ohledně svého domu a oběsil se. Zemřel a byl pohřben do hrobu svého otce. Je to zvláštní, ale my už vlastně nic dál nečteme, nevíme o tomto muži rádci Achitofelovi nic víc. Víte ono, když nad tím přemýšlíme, a zvažujme to, dá se předpokládat, a je to pravděpodobné, že Achitofel předpovídal nebo předvídal tu porážku Abšaloma, protože víme, že Abšalom nedal na jeho radu, ale dal na radu Hušaje. A nejspíše si byl vědom toho, že až Abšalom bude poražen a opět David se dostane ke království, on si byl asi vědom toho, že po tom všem svém konání, po tom všem svém zráceném rácovství Abšalomovi, by se musel zodpovídat králi Davidovi za to jeho selhání, za tu jeho nevěrnost.
za to, jak jednal zvráceně vůči svému bývalému králi. Jaká zrada tam byla. A tak učinil, co učinil. Sám si vzal život. Ono ta obrovská tíha vlastního svědomí, vnitřní tíha hříchu, zodpovědnosti, všech těch následků toho, co čem učinil, nejspíše byla pro něj naprosto nesnesitelná. Víte, když se zahledíme na to život tohoto muže, i když ve svém životě lidé kolem něj vnímali, že jeho rady byly, jako kdyby se dotávali přímo Božího slova. A asi měl úžasnou moudrost, když dokázal jiným radit králům, že? Co mají činit. Ale co to vypovídalo o jeho vlastním životě? Co vidíme na jeho vlastním životě, když tady nebyl ani jeden rádce, který by přišel za ním, co má činit? Kdo jemu samotnému by mohl poradit? Dokonce, všimněte si, ani sám nebyl schopen si pomoci. Neměl moudrost ve svém vlastní situaci, co je správné, co mám učinit. A jak reagoval? Šel a oběsil se. Hrůza. Víte, když nad tím člověk přemýšlí, co vše musí člověk prožít, co vše člověka musí natolik zdrtit uvnitř, aby to jediné východisko ze svého bídného stavu viděl a přistoupil na to, aby ukončil svůj vlastní život. Přemýšlíme, jakým vnitřním stavu rozpoložení musí být člověk, aby si sáhl na svůj vlastní život, který mu sám Bůh dal. My každý z nás jsme nebyli stvořeni sebou samým, ale Bůh nám dal život. A nikdo z nás nemá právo si vzít vlastní život. My jsme si ho nedali, my si nemáme právo ani vzít. Ale přesto, že se to tak mnohokrát děje. Lidé to činí, když jsou na té hranici, té propasti, když si neví rady a jediné východisko, smrt, sebevražda. Víte, ono, když nad tím přemýšlím, tak něco podobného vidíme už v textu také Nového zákonu. Asi vám to možná připomíná něco podobného, že? Když Jidáš, jeden z učedníků Pána Ježíše Krista, si uvědomil, že zradil nevinnou krev Pána Ježíše Krista, tak čteme o něm, že pohodil ty stříbrné peníze od svatiny a vzal, vzdálil se a pak odešel a oběsil se. My to čteme Matouši 27.5. Oběsil se. Vidíme, jaká je tu podobnost mezi těmito dvoma muži? Mezi Jidášem a Achitofelem. Oba měli možnost být vedle krále. Zvláštní, že? Achitofel vedle krále Davida a pak samozřejmě i vedle zvráceného Abšaloma. A Jidáš? Jidáš také žil a mohl se pohybovat vedle krále. Ale nejen krále, jednu takového. Krále králu a pána pánu. Jako jeden z jeho učedníků. A přesto všechno oba zemřeli sami svou vlastní rukou. Víte, to je něco podobného, jako kdyby člověk zemřel na poušti, žízní, vedle studny, která je plná vody. Něco podobného, jako když můžu celý život chodit do shromáždění a nikdy neodevzdám svůj život Pánu Ježíši Kristu. Čemu to je? Víte, kolik je dnes takových lidí, kteří mají to své svědomí, své nitro, tak zatížené, zdeptané, při uvědomění si toho svého vlastního selhání, vlastního hříchu, vnímají, že nejsou schopni unést tu tíhu zodpovědnosti za té své činy. A ono ve finále se tak hroutí, protože si uvědomí, že vnitřně s tím si neví naprosto rady a chtějí pouze utéct. Chtějí utéct. A mnohdy se utíká fyzicky, ze sboru do sboru. Protože tady vím, že je hřích, tak jinde to nebudou řešit. Mnohdy se utíká ze státu do státu, mnohdy kontinent se odchází. Ale vždycky ten hřích nebo ta tíha, ty věci, jdou s tím člověkem. Jestli jsi byl hříšný tady a máš tu tíhu, to je jedno, jestli změníš prostředí. Ty věci půjdou s tebou, protože to zůstává ve tém srdci. A člověk možná může být přesně podobný jako tento Achitofel. Může dělat všechno, že je v pořádku. I tento muž Achitofel dal navenek do pořádku všechno ohledně svého domu. A přitom jsme četli, že měl syna, nejspíš tedy měli manželku.
Ale to jediné východisko v tomto stavu, z toho všeho pro něj bylo vzít si vlastní život. Víte, ale toto není určitě jediné východisko z problému člověka. To mnohdy je ďábel, satan, který člověku radí, jdi a vezmi si svůj život. Nestojí to za to, už se to nedá řešit. Už jsou to tak hluboké hříchy, věci, které už nemůže žádný člověk do toho vstoupit. Nemůže se to vyřešit. Naopak, Bůh, když promlouvá svým slovem, víme, že Bůh učinil to, co nebylo žádnému člověku a není dodnes žádnému člověku možné. On nám zjevil a dal tu jedinou naději ve svém milovaném synu Pánu Ježíši Kristu. A právě svou obětí Pán Ježíš Kristus, tou svou prolitou krví, je schopen člověka očistit, zbavit veškeré vnitřní tíhy jeho hříchu. A dokonce nejenom zevnitřku, ale to potom prochází i ven, že se ty věci napravují. Když se vyznává, doznává, činí se pokání a řeší se ty věci. To je ta jediná naděje, kterou člověk má. A ta je v Pánu Ježíši Kristu, skrze víru v něj. Víte, to není otázka utéc k sebe zničení, k sebe destrukci, ale utéc ve víře pod kříž Pána Ježíše Krista, kde jedině je možné nalézt to odpuštění, smíření, nápravu a tu naději, kterou Bůh v Pánu Ježíši Kristu zjevil člověku. To je evangelium. A tak jsme závěru, bratři, sestry, život tohoto muže, Achitofela, rádce, ono je to ve své podstatě takovým špatným příkladem. A proč? Achitofel možná sám měl moudrost a uměl poradit druhým, dokonce, že to znělo, jako kdyby se radil se samotným Božím slovem. Radil dokonce králům, Davidovi, Abšalmovi, že? Ale četli jsme, jak katastrofálně dopadl. Jiným radil, ale nedokázal poradit ani sám sobě. Co s vlastním životem? Jak je to smutné? Víte, ale stejně se to může stát i nám, bratři, sestry. My můžeme být těmi, kteří můžou být druhým rádci. A můžeme říct, ty by si měl to a to, ty by si to a to měl. A víš, že by si měl chodit do shromáždění, víš, že by si měl modlit, víš, že by si měl číst Boží slovo, víš, že by si měl to a to, nechodit s nevěřícími a tak dále, víš, že by si měl svědčit, víš, že by si měl sloužit, víš, že by si měl. A to nejsou špatné věci. Ale běda mě, běda nám, jestli bychom to druhým radili. Ale sami bychom to nežili. Jinak jsme potom pokrytci. Ale to, čím chci zakončit, ne, že radíme jeden druhému, bratře, sestry. To nejdůležitější je to, že chodíme a máme přicházet k tomu největšímu rádci. Vždycky bychom si měli nechat poradit hlavně od samotného stvořitele Boha skrze jeho svaté slovo. A proto tím nejdůležitějším je ta výzva. Nechávejme si neustále radit, neustále promluvat do našeho života samotným Bohem, jeho slovem. A to dennodenně. Proto chci zakončit i tím známým žalmem 19 od 8. verše, kdy tam čteme Hospodinův zákon, jinými slovy Boží slovo, a nezmáme krásně celé, od Genesis po Zjevení. Hospodinův zákon je rizí, obnovuje duši. Hospodinovo svědectví je spolehlivé. Prostým lidem dává moudrost. Hospodinova přikázání jsou přímá. Obšťastní srdce. Hospodinův příkaz je vytříbený. Dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá. Obstojí navždy. Hospodinova rozhodnutí jsou spolehlivá i spravedlivá, jsou žádoucnější než zlato, než množství ryzího zlata, jsou sladší než med, med tekoucí z pástve. Ano, tvůj otrok se jimi nechává varovat, dbát na ně přináší hojnou odměnu. Začal jsem tím příslovím, vzpomínáte si? Rada nad zlato. Ale uvědomujeme si, že ta dobrá, ta nejlepší je Boží rada, která je dokonce žádoucnější než samotné fyzické zlato, jak jsme to teď četli v tom žalmu 19. Je to ta Boží moudrá rada.
tak si nechme radit, ale buďme i těmi moudrými rádci, ale i žijme tak, aby náš život se nechával proměňovat tím Božím slovem, aby jsme nebyli pouze nějakým potrubím, ale sami, aby jsme sami žili pod tou radou Boží na jeho slávu a na jeho chválu v Pánu Ježíši Kristu. Amen.

kým se zjeví paže Hospodinova. Vyrostl před ním jako proutek, jako oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtěli. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl.

opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se,

se za vás modlíme. Neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým. Kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste je uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti ve vašich srdcích, ať vládne Boží pokoj. K němuž jste také byli povoláni v jednom těle. A buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte, slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše. A děkujte skrze něj Bohu a Otci.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 17. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočinout na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu rolí šedé smrti, nebudu se báti ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty. Tvoje bedla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Pane Bože, tak já ti moc děkuji za dnešní den. Děkuji ti za to, že jsme se opět mohli setkat v tomto božím chrámě. Děkuji ti za to, že ty nás tak miluješ a tvá milost nás sem přivádí. A tak já tě moc prosím za to, aby si nám požehnal i výklad dnešního slova. Prosím tě, aby si byl tak s bratrem kazatelem a tak ti děkuji za to, že mu můžeme naslouchat skrze tvé slovo. A tak tě prosím, aby všechno, co uslyšíme, aby bylo k tvojí chvále. Děkuji ti. Amen.

0: Hlavu mi olejem potíráš. Další požehnaná věta z 23. žalmu, která dnešním večerem přichází na řadu. A nevím, jestli vás potěším nebo zesmutním, když vám řeknu, že tato věta přijde na řadu vedle té dnešní biblické ještě dvakrát. A víte proč? Protože tato věta vynáší na světlo, jak ten skutečný stav ovečky, stejně tak to úžasné jednání pastýře vůči své ovečce v té samé době. Ano, i když se to na první pohled nezdá, v tomhle slově je úžasné bohatství. A myslím, že nezodpovědný služebník slova by ho nechal ležet ladem, pokud by na něj narazil. Pojďme tedy k věci. 23. žalm, jak jste si jistě už všimli od jeho začátku, vypravuje o takových jednotlivých úsecích a událostech ze života jeho oveček. Vyvedl je na zelené pastvy, následně k tichým vodám, také na místu, kde ovečka v klidu odpočívá. Stejně tak ovečky provádí údolími, kde hrozí nebezpečí. Dále poukazuje na pastýřův postoj vůči všem nepřátelům, kteří chtějí ten dobrý prostřený stůl ovečkám jaksi zhatit. A teď bychom mohli pokračovat dalšími a dalšími prvky, které jsou v tomhle žalmu vyzvednuté. Ale to není všechno. V tomto úseku žalmu se dostáváme k něčemu velmi osobnímu. A řeknu vám, že se mi tenhle úsek moc líbí právě pro tu jeho osobitost. O nás totiž v tomhle úseku bere na místa, o kterých se s cizími moc nemluví. Je to natolik osobní, nebo chcete-li natolik intimní, že to většinou, neříkám vždy, ale většinou to zůstává mezi pastýřem a ovečkou. A jistě je to dobré. Víte, jsou věci, které se nemusí přetřásat na veřejnosti. A církev Kristova to ví. Jsou věci, které jsou pro všechny. Jsou věci, které jsou i v našem sboru pro zapnuté kamery. A poté jsou věci, které jsou pouze a jen pro místní Kristovu církev. Pro ty, kteří tvoří tu místní základnu sboru. Místní základnu stáda, v ní se jednotlivci radují s radujícími, ale také pláčí s plačícími. Poznat to můžeme i na svých rodinách. Jsou věci, které řešíme před návštěvou, je to tak. A nemáme s tím problém. Ale pak jsou věci, kdy počkáme, až návštěva odejde. Já jsem se vždycky nejvíc bál, když mi rodiče řekli, tohle necháme, až návštěva odejde. Toho jsem se bál, protože tam už to bylo osobnější a já bych býval rád, kdyby jsme to řešili, když tam byli ti známi, protože by to možná bylo trošičku jiné. Stejně tak ve stádu Kristovy církve. Jsou věci, které řešíme spolu, ale pak jsou věci, které mají svou váhu tehdy, když jsou projednávány na osobní rovině. A přesně k podobnému místu se v tomhle žalmu dostáváme. Všechno to krásné na pastvě totiž zastínují v životě ovečky takový tři zvláštní stránky života, kterým by se určitě rádi vyhli, ale žel není to možné. Je to něco ne úplně příjemného, ale je to součást života ovečky, každé ovečky. A i když to ani pastýře, ani ovečku netěší, musí se s tím oba vypořádat. A to i přesto, že všechno kolem na pastvě vypadá na první pohled krásně, pro oko nezaujatého pozorovatele se nic nemění. Ovečka má totiž též své starosti, které pastýř musí řešit, když jsou o samotě. Má svoje problémy, které pastýř řeší ještě dřív, než ji vyvede na pastvu. A opravdu kdo jiný než pastýř je tím, kdo je u těchto problémů u toho trápení, které prožívá. Je pravda, že se ovce popásá dál na travnatých nivách. Je pravda, že všechno se zdá být v tom nejlepším pořádku. Pro toho, kdo se na stádo dívá, se zdá, že všechno v pohodě. Možná dál svítí sluníčko, léto je v tom nejlepším. Ze skal pryští čistá čerstvá voda, všechno se zdá, že je dobré, ale nic to nemění na faktu, že jsou věci, které i tak narušují ten hladký a klidný život stáda. A teď se přenáším k nám, Kristovým ovečkám. Bratře, sestry, my víme též, o čem je řeč. V době, kdy se všechno jeví v rodině krásné, všechno dobře šlape, nikde na první pohled žádný šrám, přesto jsou věci, které nás trápí, jsou věci, které nás zneklidňují a nemusíme o nich nějak extra mluvit. Přece, když za sebou zavřeme dveře, jsou věci, které musíme řešit. Stejně tak v Kristově církvi jako takové sluníčko může svítit, všechno jasné, všechno krásné, ale jistě mi dáte za pravdu, že jsou věci, které vám i mě ubírají na klidu, ubírají nám na radosti a vůbec ubírají na bezpečí stáda. Jsou chvíle, kdy se neradujeme, vzpomínáte na Davida žalmistu, on v jednom žalmu říká: Hospodine, vlej do duše svého služebníka radost. Ano, jsou chvíle, kdy nemáme tu radost, kterou bychom měli mít. Proč? Protože jsou věci, které jsou osobní mezi námi a pastýřem a ty je zapotřeby, abychom si vyřešili s ním. A proč je to osobní? Proč je zapotřebí k tomu přistupovat s pokorou a s uvědoměním? Protože jsme zranitelní a náš pastýř to ví. A přesně tohle bude předmětem této a následujících dvou biblických hodin. Dnes se v této biblické spolu s vámi zamyslím nad první z takových třech velmi osobních a přitom nebezpečných faktorů, s kterými stádo, ovci, ale vůbec všechno, co vyženete na pastu v létě a hlavně v létě, stádo s tím bojuje. A pastýři právě toto nedává mnohdy spát. Možná teď čekáte, co přinesu za velký teologický objev, ale já vás klamu, nebo lépe řečeno připomenu vám téma tohoto už několika měsíčního zamyšlení. Proto i dnes musíte očekávat všechno možné, jenom ne hlubokou teologii, protože jsme u oveček a u toho, co je trápí a u toho, co řeší se svým pastýřem, jak jsem řekl, častokrát za zavřenými dveřmi, ještě dřív, než vyjde na pastvu. Tím prvním velkým nešvárem, s kterým se ovce v létě potýkají a co nutí pastýře, aby sáhl po oleji a ještě dřív, než ostatní vidí ovečku venku, ji ošetřil, je hmyz. U něho chci spolu s vámi trávit dnešní večer. Nevím, jestli jste to už slyšeli, ale v pastýřské hantýrce se létu říká čas much. Letní měsíce, které, jak už jsem říkal před chvíli, se na první pohled zdají krásné a pro ovce tím nejlepším, co si mohou přát, se totiž pro ovečky nejednou stávají obrovským utrpením, doslova obrovským utrpením. Jsou to měsíce letní, v níž se začíná rojit plno různého hmyzu. A každý chovatel dobytka, nebo alespoň odborník, který určitý čas pozoroval dobytek ve volné přírodě za letních veder, ví, jaké problémy právě ten nepatrný hmyz zvířatům způsobuje. Když jsem si tuhle biblickou připravoval, tak jsem se nemohl ubránit obrovskému množství vzpomínek na ta dětská léta, kdy jsem toho byl svědkem. Snad jsem se nikdy na pastě nenabrečel kvůli jiným věcem, než právě z toho důvodu, že mám hnát a pást v letních měsících. Nevadily mi jarní měsíce ani podzimní, ale letních měsíců, vnímejte, v době, kdy to bylo na první pohled nejlepší, tak jsem se děsil. A to právě z lidé, a už víte, co od nich můžete čekat, ale hmyz dokáže zvířata natolik změnit jim chování, že je přestáváte poznávat. Do té doby klidné zvíře vám dokáže ublížit, když se přibližujete, protože zdá se, že vás někdy vůbec nevnímá. Že to, co ho zajímá, je, jak se zbavit těch much, které neustále kolem nich se zhlukují a napadají je. Zvířata se cítí natolik ohrožení hmyzem, že přestávají jakoby zdravě uvažovat. Stejně tak koně, já si vzpomínám, že jsme nejenom s mamkou na poli, že jste spadl na zem. Nemluví o tom, když byli koně vedle sebe dva u vozu. To se počet hmyzu násobil a oni se cítili být ještě více v ohrožení a dostanou se do fáze, kdy jsme se k ním nemohli přiblížit. Jednoduše se chovali nevyspytatelně a mlátili hlavami do všech stran, jenom abych se zbavili hmyzu. A já zdůrazním kvůli malému nepatrnému hmyzu. Veliký kůň, veliká kráva. Víte, krávy ve chvíli, kdy je kousali mouchy, se dali na útěk a utíkali směrem k lesu, jak jsem řekl, někdy se celé hodiny schovávali a byli k nenalezení. A zajímavé bylo, že i když měla na krku kráva zvonec, stála v houšti tak tiše, že jste chodil kolem ní a neviděl jste ji. Jenom, aby neupozornila na sebe hmyz. Mnohokrát jsem přišel večer domů brečený a bez dobytka. Připomínám kvůli malým mouchám. Teď pojďme zpátky k ovcím. Ovce na tom nejsou lépe. I když nemůžou škodit lidem tak, jako tato velká zvířata, ovcím stěžují život, obzvláště některé druhy hmyzu, jako jsou ovádí, střeček hovězí a nosní mouchy, jsou také černé mouchy a komáři a ještě mnoho dalších nepatrných letajících parazitů. A víte, je to hlavně léto, kdy se hmyz překotně množí. A jeho agresivita stoupá hlavně ve dnech, kdy se blíží bouře. To jsme už poznali podle toho, co dělal hmyz. Vzpomínám si, že jsme říkali, že mouchy žerou jako slepé, právě když se blížila bouřka. Jednoduše jste ji odehnal a ona se rázem vrátila. Odehnal jste ji a ona se opět vrátila, jako kdyby vás neviděla, prostě nalétávala jako slepá. A věřte mi, že pro hmyzem napadené ovce se hmyz může stát hotovým peklem. Teď vám řeknu, co tím myslím. Ovce totiž může právě tento hmyz dohnat až na pokraj šílenství. Řeknu vám, jak se to stává. Nejvíce ovce trápí hmyz, která ovci bzučí kolem hlavy od rána do večera bez přestání. Je to takzvaná střečkovitost nosní. Působí takové malé mušky, které opravdu dokáží kolem hlavy od rána do večera létat ovci. Ve snaze naklást jí vajíčka na vlhkou sliznici nozder. A pokud se jim to podaří, a v mnoha případech ano, vylíhnou se během několika dní z vajíček takové červíkovité tenoučké larvy, které dýchacími cestami proniknou ovci do hlavy, tam se jí usadí a působí prudké dráždění, doprovázené těžkým zánětem. A ovce v takové chvíli, pochopitelně tomu, co prožívá, se nějakým způsobem snaží uniknout a to tak, že tluče hlavou, o co se dá, protože už to proniklo dovnitř. Většinou ovce tluče hlavou o stromy, někdy o balvany, anebo jen tak do křovy, jenom aby se jí ulevilo. Stejně tak tře hlavou o zem a v houšti někdy sebou divoce zmítá. A vyskytly se jí případy, kdy byla ovce schopná se vrhnout ze skály nebo ze srázu, jenom aby unikla tomu nesnesitelnému utrpení, které se odehrávalo v hlavě. A v konečném stádiu vede tato choroba v životě ovce k oslepnutí. Není divu, že jakmile stádo začaly oblétávat tyto malé nepatrné mušky, začalo stádo propadat panice. Bez hlavě prchalo, snažilo se těmto trapičům nějakým způsobem uniknout. Jenomže nebylo kam uniknout, tyto mouchy tvořily doslova hejna, nekonečný mušek. A ovce dupaly, běhaly od jednoho konce louky na druhý, ve snaze je setřást. Jenomže moucha byla vždycky rychlejší než ovce. A byly takové ovce, které běhaly až do úplného vysílení. Jednoduše se hroutily. Jiné zase pohazovali hlavami, skrývali se v křovi, v houšti, v domění, že se ochrání. A často se i ovce tak moc báli těchto mušek, že se odmítali pást na volném prostranství, což je u ovcí dost podivné. A právě toto každodenní martyrium a strach zhoršoval zdravotní stav ovci a hlavně jehňat. Ovce začínají ubývat na váze, ztrácejí mléko, jehňátka nerostou. A stalo se, že některá ovce ve snaze utéct před tímhle hmyzem se při svém bezhlavém útěku zranila, někteří oslepli a některé dokonce zašli. A právě tam nastupuje na scénu dobrý pastýř. Líčil se vám to právě proto, abyste viděli, proč David klade důraz na to, že je tu pastýř, který bere do ruky olej. Nastupuje na scénu pastýř a teď si zkuste představit, kdyby tam nebyl. Co by se s takovým stádem stalo? On tam ale je a to, co vidí, samozřejmě ho trápí. Já si vzpomínám na tu bezmoc, když vidíte ta hejna hmyzu kolem dobytka, kterému vlastně nemůžete pomoci, protože to se nedá odehnat. Nejednou jsem to tátovi doma popisoval, čeho jsem svědkem a že se nechtějí pást. A častokrát hmyz zanechal takovou spoušť na dobytku, že byl celý oteklý. Jindy se stávalo, že nasázel červy i na jejich těla, které táta musel doma ošetřovat. A právě to je chvíle, kdy pastýř a vůbec hospodář na nic nečeká. Je si totiž vědom toho, že pokud on nezasáhne, zvířata nemají šanci se ubránit. A říká, Hospodin je můj pastýř a mimo jiné mi potírá olejem moji hlavu. Proč? Protože byl svědkem toho, jak Bůh Hospodin, ten dobrý pastýř, s ním jedná přesně tak, jako on se svými ovečkami. Vidí svého pána, jak ho zbavuje toho, co ho trápí i v těch klidných, krásných, slunečných dnech života. Kolikrát si říkáme, že chápali bychom zimu, chápali bychom snad i podzim života, ale takové ty letní dny, kdy jako křesťané a Kristova církev bychom si mohli užívat, kdybychom se mohli jenom radovat, všimněte si, že přichází to, před čím potřebujeme být ošetření. I když svítí sluníčko a venku je krásně, i když v našich životech a v životech Božího lidu je nádherně, je tady něco, do čeho musí zasáhnout dobrý pastýř. Můžeme říct, že si neporadíme ani v těch nejlepších dnech slunečných. David vidí, jak jeho pán i v těch krásných letních dnech od něj odhání to, co mu narušuje radost, co mu narušuje pokoj a co ho možná dohánilo do krajnosti v životě, v duchovním životě. Řekli jsme si před chvílí, že je to něco, o čem moc ani církev nahlas nemluví. Je to něco, co se odehrává pouze mezi ovečkou a pastýřem. Ale neobejdeme se bez toho. Není to nic, čím bychom se chlubili. Že i v těch krásných dnech nám to a ono narušuje radost a pokoj. Ale jak vidíte, je to potřebné. Já mám skutečnou radost z toho, že nám to David vynáší na světlo. Jako něco, co je hodně důležité a potřebné pro každou ovečku. Aby se za to na jednu stranu ovečka nestyděla a nemáme se za co stydět, protože víme, že tady máme nepřítele a písmo říká, jeho úskočnost přece znáte, kolik denně toho na nás přichází s přáním odvést nás od těch dobrých pastvin. Víte, zbytečně ovečka měla pěknou trávu, když se nemohla klidně pást. Kolik nás toho denně odvádí od toho pravého odpočinku? Jak snadno nás lecos vydráždí? Ano, i v tom letním čase, myslím opět čase klidu a pokoje. časem mládí a radosti, kdybychom měli pouze a jen být vděční. Ano, ta malá, nepatrná, drobná muška, kolik to dokáže napáchat v mém a vašem životě. Ta bezvýznamná maličkost a my jsme rázem vytočení. Někdy rozpálení doběla kvůli malé mušce. Než se nadějete, a je jedno, kolik kdo jste a kolik duchovně vážíte, jste pojedno úplně mimo. Já věřím, že si máte své zkušenosti stejně jako já. Někdy si říkáme, tak mně se to nemůže stát, já přece tady bych se zachoval jinak. Stačí ta malá nepatrná muška. A my se pojednou nepoznáváme, tak jako nepoznáváme ta zvířata, u kterých jsme možná byli od jejich narození. Ale naše vnitřní rovnováha dokáže být pojednou narušena natolik, že se přestáváme poznávat a ovládat. Dokážeme se rozčílit jak v rodině, tak i v Kristově církvi nad takovými maličkostmi, které nestojí ani za řeč. A přitom víme, že rozčilování není důstojné Božího dítěte. V Galackým 5.22 čteme, že ovoce Božího ducha je, pojďme si to říci, láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. A proti takovému, říká Pavel, se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu, říká Pavel, ti už ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. A my si říkáme, to je na kříži, to už mě nemůže vydráždit. Nemluví o služebnicích na Boží vinici. Písmo o nás říká v 2. Timotovi 2.24, služebník Kristův se nemá hádat. Nýbrž, jaký má být? To byste měli vědět. To mi musíte hlídat. Místo hádek, co má dělat služebník Kristův? Má být laskavý ke všem. Tak to říká Pavel. Víte, to je to nejhorší, myslím, na službě kazatele. Myslím, že to je to nejhorší. S čím bojují každý den laskavý ke všem. Dále pak schopný učit a teď a být trpělivý. Jenomže stačí malá muška. Ano, v čase klidu, letním období. Malá muška, která vám proletne kolem hlavy, zabzučí a my už tlučeme obrazně hlavou ostro. Nebo lépe řečeno jedno druhého. A jistě víte, že tyto malé nepatrné mušky nechtějí zůstat pouze na povrchu naší hlavy. Oni se chtějí dostat stejně jako u ovcí kousek dál. Ano, chtějí naklást svá vajíčka uvnitř, tady někde uvnitř. A výsledek, víte, i nám v tom duchovním smyslu hrozí oslepnutí. To duchovní a taky to takové zmatení rozumu. A jsou ti, kteří to řeší podobně jako některé ovce, tím, že se snaží od toho utéct a dojde i v jejich životě následně k tomu nejhoršímu. A víte, co nám v takové chvíli může pomoci? Nic jiného než právě onen olej, kterým dobrý pastýř maže naše hlavy. Olej, jak jistě víte, je v písmu obrazem Ducha Svatého. Ano, nic jiného, bratře a sestry, než pravidelné a opakované ustavičné plnění Duchem Svatým nemůže překonat vaše a moje charakterové vady. A pastýř to ví, proto nás denně chce uvést do té své podoby. Víte, to nestačí jednorázově. Pomazání, jak si někdy myslíme, Duchem Svatým nestačí jednorázově. Ani u ovci to nestačilo. Můj táta to dělal každý den během celého léta, jinak by to nemělo žádný účinek. Jinak by zvířata byla jeden den klidná, příjemná, napasená, druhý den opět divoká, hladová. Ale tak je většině ztracena. Ale právě ona pravidelná péče, pravidelné pomazání olejem, přinášelo ten blahodávě v tom každodenním selhávání svých životů. Ano, právě ona častá selhání v mém a vašem životě ve všedních dnech jsou důkazem toho, že křesťan je odkázán doslova na pomoc Ducha Svatého, aby ho potěšoval. A 15. kapitola Všimněte si, co je zapsáno ve 13. verši. Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, a já věřím, že tady je míněno každodenně, známe děti, že přichází a chtějí. Teď poslouchejte, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. A já se opět nebojím říci každodenně, neustále. Vy, kteří dětem dáváte neustále dobré dary, oč víc budete-li prosit, Bůh dá svého ducha těm, kteří o něj budou usilovat. A ta touha po denním plnění Duchem Svatým je oprávněná. Protože jen Duch Svatý nám může zprostředkovávat Kristovu mysl. Ano, ve chvíli, kdy nám ji narušuje spousta těch pomyslných mušek. Jen on nám může dát sílu k tomu, abychom různé ty nepříjemnosti, různé ty mrzutosti, abychom je dokázali přijmout s klidem, abychom dokázali být ke všem laskavi. A abychom měli strpělivost. Jistě jste už zažili, kdy vás lidé vytočili do běla. Ale tajemství zůstat klidný v takové době spočívá v Duchu Svatém. On má moc odrazit vše, co na nás útočí a pomoci nám k tomu, abychom se zachovali jako boží děti i tehdy, kdy si myslíme, že to není možné. A také nás má moc i v budoucnu izolovat od vlivu všech těch mušek. A je tak závěrečná otázka. Docenili jsme, bratři a sestry, už tu péči pastýře v tomhle směru? Docenili jsme olej, kterým nám pastýř maže hlavu? A nebo to bereme jako samozřejmost? Nebo si říkáme, vždyť ono to ani jinak být nemůže? Vždyť je léto, je krásně, prožíváme pokojný čas ve sboru, v církvi. Nezapomeňte, právě léto je časem much. Časem, který si ďábel využívá k tomu, aby když nemůže útočit, tak alespoň narušovat ten náš klid, ten náš pokoj. A my můžeme i ten čas poklidu strávit v neklidu, v nepokoji a ve všem tom, co nám nedovoluje, abychom si odpočali v Boží blízkosti. Ale dnes je nejvyšší čas, abychom ocenili tu práci pastýře, abychom ocenili ten olej, který denně přistává na naši hlavu. A nechtějme vědět, co by se stalo, kdyby tomu tak nebylo. Věřím, že i v tomto směru to náš pastýř nese za ten těžší konec. A že i proto jsme dnes tady, proto v našich srdcích je touha potom zůstávat v jeho stádu a také se jim nechat vodit po cestách, které jenom on ví, že jsou pro nás dobré. Ať Pán i tyto myšlenky požehná v našich životech, ať i na základě tohoto jednoduchého výkladu vás i mě vede tak daleko, jak to chce on. A hlavně k pochopení toho jeho slova pro náš duchovní užitek. Věřím, že Duch Boží i dnes může z tohoto si udělat svoji práci tak, jak to dokáže jedině on. Amen.
1: Vyslechli jste si 17. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Hospodin je mojou silou a mojím štítom. Na neho sa nadeje moje srdce a preto mi bude spomožené. Moje srdce bude plesať a budem ho oslavovať svojou piesňou.

Máš mě opravdu rád aspoň trochu, třeba že už víš, jaký jsem byl zlý člověk? Neříkejte, strýčku, tak mě to jaksi bolí, položil chlapec muži ruku na ústa. Copak nevíte, že tam v jedné epištole stojí? Musel jsem to panu faráři číst o takových všelijakých zlých lidech. Takoví jsme někdy byli zlí. Ale vy přeci už nejste zlí, vždyť. Pan farář říkal, že i ten publikán, ten hříšník největší, že k Bohu přišel a on mu všechno odpustil. A že se z něho stal jiný člověk. No pováž, Pavlíku, kdybyste byl tím chlapcem, mohl bys mi všechno odpustit? Odpustit? A co? No copak jsi nebyl pro mě a pro svůj hřích bez rodičů, bez maminky mezi cizími lidmi? No abych vám mohl odpustit, strýčku. Ale proč mi to vlastně vyprávíte? Snad nejsem já ten váš chlapec. A v horách zase stichlo. Lesina se vrhl dolů tváří na trávník a hlavu na zalomené ruce. Strýčku, klekl si Pavlík soustrasně k němu, položil zlatovlasou hlavu vedle jeho. Já jsem ten váš chlapec? Jsi moje dítě. A je to smutné, že se k tobě takhle musím hlásit. Ale sotva muž vyřkl tahle slova, schopil se. Náruživě sevřel dítě do náruče, začal holíbat na čelo, na ústa, na líce. Synáčku můj, tak už neplačte, strýčku, tulil se k němu chlapec. A co se dělo v tom malém srdíčku? Já nejsem tvým strýčkem, už mi tak neříkej. Víš, já jsem tuhý tatínek. Tatínku můj, opakoval chlapec a potom se i on pustil do hořkého pláče. Vždyť už se nemusel starat, kam půjde, kdyby dědeček umřel, když už nebude mít ani pana faráře. Měl tatínka a měl i maminku. A přeci byl pán Ježíš dobrý, že se o něho postaral. V boudě na oba dva ještě dlouho čekali. Ale když přišli, plamen matry je ozářil a vkročili ruku v ruce. Starý Jurika poznal, že už jdou jako otec a syn a že mu všechno řekl. A jeho srdce se taky radovalo. Vidíš, Pavlíku, říká radostně, je to zrovna jako v té pohádce, kterou si mi kdysi vyprávil, jak ten králevic, když se dostal do té skály, našel sluneční krajinu i svého tatínka. A tak i ty.

Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.

Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu, vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno.

Ty, pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš. Nebesa zvětšejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní. Ty však si stále týž a tvá léta nikdy neustanou.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 17. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočinout na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu rolí šedé smrti, nebudu se báti ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty. Tvoje bedla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl přes zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Pane Bože, tak já ti moc děkuji za dnešní den. Děkuji ti za to, že jsme se opět mohli setkat v tomto božím chrámě. Děkuji ti za to, že ty nás tak miluješ a tvá milost nás sem přivádí. A tak já tě moc prosím za to, aby si nám požehnal i výklad dnešního slova. Prosím tě, aby si byl tak s bratrem kazatelem, a tak ti děkuji za to, že mu můžeme naslouchat skrze tvé slovo. A tak tě prosím, aby všechno, co uslyšíme, aby bylo k tvojí chvále. Děkuji ti. Amen.

0: Hlavu mi olejem potíráš. Další požehnaná věta z 23. žalmu, která dnešním večerem přichází na řadu. A nevím, jestli vás potěším nebo zesmutním, když vám řeknu, že tato věta přijde na řadu vedle té dnešní biblické ještě dvakrát. A víte proč? Protože tato věta vynáší na světlo, jak ten skutečný stav ovečky, stejně tak to úžasné jednání pastýře vůči své ovečce v té samé době. Ano, i když se to na první pohled nezdá, v tomhle slově je úžasné bohatství. A myslím, že nezodpovědný služebník slova by ho nechal ležet ladem, pokud by na něj narazil. Pojďme tedy k věci. 23. žalm, jak jste si jistě už všimli od jeho začátku, vypravuje o takových jednotlivých úsecích a událostech ze života jeho oveček. Vyvedl je na zelené pastvy, následně k tichým vodám, také na místu, kde ovečka v klidu odpočívá. Stejně tak ovečky provádí údolími, kde hrozí nebezpečí. Dále poukazuje na pastýřův postoj vůči všem nepřátelům, kteří chtějí ten dobrý prostřený stůl ovečkám jaksi zhatit. A teď bychom mohli pokračovat dalšími a dalšími prvky, které jsou v tomhle žalmu vyzvednuté. Ale to není všechno. V tomto úseku žalmu se dostáváme k něčemu velmi osobnímu. A řeknu vám, že se mi tenhle úsek moc líbí právě pro tu jeho osobitost. O nás totiž v tomhle úseku bere na místa, o kterých se s cizími moc nemluví. Je to natolik osobní, nebo chcete-li natolik intimní, že to většinou, neříkám vždy, ale většinou to zůstává mezi pastýřem a ovečkou. A jistě je to dobré, víte, jsou věci, které se nemusí přetřásat na veřejnosti. A církev Kristova to ví, jsou věci, které jsou pro všechny, jsou věci, které jsou i v našem sboru pro zapnuté kamery, a poté jsou věci, které jsou pouze a jen pro místní Kristovu církev. Pro ty, kteří tvoří tu místní základnu sboru. Místní základnu stáda, v níž se jednotlivci radují s radujícími, ale také pláčí s plačícími. Poznat to můžeme i na svých rodinách. Jsou věci, které řešíme před návštěvou, je to tak. A nemáme s tím problém. Ale pak jsou věci, kdy počkáme, až návštěva odejde. Já jsem se vždycky nejvíc bál, když mi rodiče řekli, tohle necháme, až návštěva odejde. Toho jsem se bál, protože tam už to bylo osobnější a já bych býval rád, kdyby jsme to řešili, když tam byli ti známi, protože by to možná bylo trošičku jiné. Stejně tak ve stádu Kristovy církve. Jsou věci, které řešíme spolu, ale pak jsou věci, které mají svou váhu tehdy, když jsou projednávány na osobní rovině. A přesně k podobnému místu se v tomhle žalmu dostáváme. Všechno to krásné na pastvě totiž zastínují v životě ovečky takový tři zvláštní stránky života, kterým by se určitě rádi vyhli, ale žel není to možné. Je to něco ne úplně příjemného, ale je to součást života ovečky, každé ovečky. A i když to ani pastýře, ani ovečku netěší, musí se s tím oba vypořádat. A to i přesto, že všechno kolem na pastvě vypadá na první pohled krásně, pro oko nezaujatého pozorovatele se nic nemění. Ovečka má totiž též své starosti, které pastýř musí řešit, když jsou o samotě. Má svoje problémy, které pastýř řeší ještě dřív, než ji vyvede na pastvu. A opravdu kdo jiný než pastýř je tím, kdo je u těchto problémů u toho trápení, které prožívá. Je pravda, že se ovce popásá dál na travnatých nivách. Je pravda, že všechno se zdá být v tom nejlepším pořádku. Pro toho, kdo se na stádo dívá, se zdá, že všechno v pohodě. Možná dál svítí sluníčko, léto je v tom nejlepším. Ze skal pryští čistá čerstvá voda, všechno se zdá, že je dobré, ale nic to nemění na faktu, že jsou věci, které i tak narušují ten hladký a klidný život stáda. A teď se přenáším k nám, Kristovým ovečkám. Bratře, sestry, my víme též, o čem je řeč. V době, kdy se všechno jeví v rodině krásné, všechno dobře šlape, nikde na první pohled žádný šrám, přesto jsou věci, které nás trápí, jsou věci, které nás zneklidňují a nemusíme o nich nějak extra mluvit. Přece když za sebou zavřeme dveře, jsou věci, které musíme řešit. Stejně tak v Kristově církvi jako takové sluníčko může svítit, všechno jasné, všechno krásné, ale jistě mi dáte za pravdu, že jsou věci, které vám i mě ubírají na klidu, ubírají nám na radosti a vůbec ubírají na bezpečí stáda. Jsou chvíle, kdy se neradujeme, vzpomínáte na Davida žalmistu, on v jednom žalmu říká: Hospodine, vlej do duše svého služebníka radost. Ano, jsou chvíle, kdy nemáme tu radost, kterou bychom měli mít. Proč? Protože jsou věci, které jsou osobní mezi námi a pastýřem a ty je zapotřeby, abychom si vyřešili s ním. A proč je to osobní? Proč je zapotřebí k tomu přistupovat s pokorou a s uvědoměním? Protože jsme zranitelní a náš pastýř to ví. A přesně tohle bude předmětem této a následujících dvou biblických hodin. Dnes se z této biblické spolu s vámi zamyslím nad první z takových třech velmi osobních a přitom nebezpečných faktorů, s kterými stádo, ovci, ale vůbec všechno, co vyženete na pastu v létě a hlavně v létě, stádo s tím bojuje. A pastýři právě toto nedává mnohdy spát. Možná teď čekáte, co přinesu za velký teologický objev, ale já vás klamu, nebo lépe řečeno připomenu vám téma tohoto už několika měsíčního zamyšlení. Proto i dnes musíte očekávat všechno možné, jenom ne hlubokou teologii, protože jsme u oveček a u toho, co je trápí a u toho, co řeší se svým pastýřem, jak jsem řekl, častokrát za zavřenými dveřmi, ještě dřív, než vyjde na pastvu. Tím prvním velkým nešvárem, s kterým se ovce v létě potýkají a co nutí pastýře, aby sáhl po oleji a ještě dřív, než ostatní vidí ovečku venku, ji ošetřil, je hmyz. U něho chci spolu s vámi trávit dnešní večer. Nevím, jestli jste to už slyšeli, ale v pastýřské hantýrce se létu říká čas much. Letní měsíce, které, jak už jsem říkal před chvíli, se na první pohled zdají krásné a pro ovce tím nejlepším, co si mohou přát, se totiž pro ovečky nejednou stávají obrovským utrpením, doslova obrovským utrpením. Jsou to měsíce letní, v níž se začíná rojit plno různého hmyzu. A každý chovatel dobytka, nebo alespoň odborník, který určitý čas pozoroval dobytek ve volné přírodě za letních veder, ví, jaké problémy právě ten nepatrný hmyz zvířatům způsobuje. Když jsem si tuhle biblickou připravoval, tak jsem se nemohl ubránit obrovskému množství vzpomínek na ta dětská léta, kdy jsem toho byl svědkem. Snad jsem se nikdy na pastě nenabrečel kvůli jiným věcem, než právě z toho důvodu, že mám hnát a pást v letních měsících. Nevadily mi jarní měsíce ani podzimní, ale letních měsíců, vnímejte, v době, kdy to bylo na první pohled nejlepší, tak jsem se děsil. A to právě z lidé, a už víte, co od nich můžete čekat, ale hmyz dokáže zvířata natolik změnit jim chování, že je přestáváte poznávat. Do té doby klidné zvíře vám dokáže ublížit, když se přibližujete, protože zdá se, že vás někdy vůbec nevnímá. Že to, co ho zajímá, je, jak se zbavit těch much, které neustále kolem nich se zhlukují a napadají je. Zvířata se cítí natolik ohrožení hmyzem, že přestávají jakoby zdravě uvažovat. Stejně tak koně. Já si vzpomínám, že jsme nejednou s mamkou na poli, že jste spadl na zem. Nemluví o tom, když byli koně vedle sebe dva u vozu. To se počet hmyzu násobil a oni se cítili být ještě více v ohrožení a dostanou se do fáze, kdy jsme se k ním nemohli přiblížit. Jednoduše se chovali nevyspytatelně a mlátili hlavami do všech stran, jenom abych se zbavili hmyzu. A já zdůrazním kvůli malému nepatrnému hmyzu. Veliký kůň, veliká kráva. Víte, krávy ve chvíli, kdy je kousali mouchy, se dali na útěk a utíkali směrem k lesu. Jak jsem řekl, někdy se celé hodiny schovávali a byli k nenalezení. A zajímavé bylo, že i když měla na krku kráva zvonec, stála v houšti tak tiše, že jste chodil kolem ní a neviděl jste ji. Jenom aby neupozornila na sebe hmyz. Mnohokrát jsem přišel večer domů brečený a bez dobytka. Připomínám kvůli malým mouchám. Teď pojďme zpátky k ovcím. Ovce na tom nejsou lépe. I když nemůžou škodit lidem tak jako tato velká zvířata, ovcím stěžují život, obzvláště některé druhy hmyzu, jako jsou ovádi, střeček hovězí a nosní mouchy, jsou také černé mouchy a komáři a ještě mnoho dalších nepatrných letajících parazitů. A víte, je to hlavně léto, kdy se hmyz překotně množí. A jeho agresivita stoupá hlavně ve dnech, kdy se blíží bouře. To jsme už poznali podle toho, co dělal hmyz. Vzpomínám si, že jsme říkali, že mouchy žerou jako slepé právě, když se blížila bouřka. Jednoduše jste ji odehnal a ona se razem vrátila. Odehnal jste ji a ona se opět vrátila, jako kdyby vás neviděla, prostě nalétávala jako slepá. A věřte mi, že pro hmyzem napadené ovce se hmyz může stát hotovým peklem. Hned vám řeknu, co tím myslím. Ovce totiž může právě tento hmyz dohnat až na pokraj šílenství. Řeknu vám, jak se to stává. Nejvíce ovce trápí hmyz, která ovci bzučí kolem hlavy od rána do večera bez přestání. Je to takzvaná střečkovitost nosní. Působí takové malé mušky, které opravdu dokáží kolem hlavy od rána do večera létat ovci ve snaze naklást jí vajíčka na vlhkou sliznici nozder. A pokud se jim to podaří, a v mnoha případech ano, vylíhnou se během několika dní z vajíček takové červíkovité tenoučké larvy, které dýchacími cestami proniknou ovci do hlavy, tam se jí usadí a působí prudké dráždění, doprovázené těžkým zánětem. A ovce v takové chvíli, pochopitelně tomu, co prožívá, se nějakým způsobem snaží uniknout a to tak, že tluče hlavou, o co se dá, protože už to proniklo dovnitř. Většinou ovce tluče hlavou o stromy, někdy o balvany, anebo jen tak do křovy, jenom aby se jí ulevilo. Stejně tak tře hlavou o zem a v houšti někdy sebou divoce zmítá. A vyskytly se i případy, kdy byla ovce schopná se vrhnout ze skály nebo ze srázu, jenom aby unikla tomu nesnesitelnému utrpení, které se odehrávalo v hlavě. A v konečném stádiu vede tato choroba v životě ovce k oslepnutí. Není divu, že jakmile stádo začaly oblétávat tyto malé nepatrné mušky, začalo stádo propadat panice. Bez hlavě prchalo, snažilo se těmto trapičům nějakým způsobem uniknout. Jenomže nebylo kam uniknout, tyto mouchy tvořily doslova hejna, nekonečný mušek. A ovce dupaly, běhaly od jednoho konce louky na druhý, ve snaze je setřást. Jenomže moucha byla vždycky rychlejší než ovce. A byly takové ovce, které běhaly až do úplného vysílení. Jednoduše se hroutily. Jiné zase pohazovali hlavami, skrývali se v křovi, v houšti, v domění, že se ochrání. A často se i ovce tak moc báli těchto mušek, že se odmítali pást na volném prostranství, což je u ovcí dost podivné. A právě toto každodenní martyrium a strach zhoršoval zdravotní stav ovci a hlavně jehňat. Ovce začínají ubývat na váze, ztrácejí mléko, jehňátka nerostou. A stalo se, že některá ovce ve snaze utéci před tímhle hmyzem se při svém bezhlavém útěku zranila, někteří oslepli a některé dokonce zašli. A právě tam nastupuje na scénu dobrý pastýř. Vylíčil jsem vám to právě proto, abyste viděli, proč David klade důraz na to, že je tu pastýř, který bere do ruky olej. Nastupuje na scénu pastýř a teď si zkuste představit, kdyby tam nebyl. Co by se s takovým stádem stalo? On tam ale je a to, co vidí, samozřejmě ho trápí. Já si vzpomínám na tu bezmoc, když vidíte ta hejna hmyzu kolem dobytka, kterému vlastně nemůžete pomoci, protože to se nedá odehnat. Nejednou jsem to tátovi doma popisoval, čeho jsem svědkem a že se nechtějí pást. A častokrát hmyz zanechal takovou spoušť na dobytku, že byl celý oteklý. Jindy se stávalo, že nasázal červy i na jejich těla, které táta musel doma ošetřovat. A právě to je chvíle, kdy pastýř a vůbec hospodář na nic nečeká. Je si totiž vědom toho, že pokud on nezasáhne, zvířata nemají šanci se ubránit. A říká, Hospodin je můj pastýř a mimo jiné mi potírá olejem moji hlavu. Proč? Protože byl svědkem toho, jak Bůh Hospodin, ten dobrý pastýř, s ním jedná přesně tak, jako on se svými ovečkami. Vidí svého pána, jak ho zbavuje toho, co ho trápí i v těch klidných, krásných, slunečných dnech života. Kolikrát si říkáme, že chápali bychom zimu, chápali bychom snad i podzim života, ale takové ty letní dny, kdy jako křesťané a Kristova církev bychom si mohli užívat, kdybychom se mohli jenom radovat, všimněte si, že přichází to, před čím potřebujeme být ošetření. I když svítí sluníčko a venku je krásně, i když v našich životech a v životech Božího lidu je nádherně, je tady něco, do čeho musí zasáhnout dobrý pastýř. Můžeme říct, že si neporadíme ani v těch nejlepších dnech slunečných. David vidí, jak jeho pán i v těch krásných letních dnech od něj odhání to, co mu narušuje radost, co mu narušuje pokoj a co ho možná dohánilo do krajnosti v životě, v duchovním životě. Řekli jsme si před chvílí, že je to něco, o čem moc ani církev nahlas nemluví. Je to něco, co se odehrává pouze mezi ovečkou a pastýřem. Ale neobejdeme se bez toho. Není to nic, čím bychom se chlubili. Že i v těch krásných dnech nám to a ono narušuje radost a pokoj. Ale jak vidíte, je to potřebné. Já mám skutečnou radost toho, že nám to David vynáší na světlo. Jako něco, co je hodně důležité a potřebné pro každou ovečku. Aby se za to na jednu stranu ovečka nestyděla a nemáme se za co stydět, protože víme, že tady máme nepřítele a písmo říká, jeho úskočnost přece znáte, kolik denně toho na nás přichází s přáním odvést nás od těch dobrých pastvin. Víte, zbytečně ovečka měla pěknou trávu, když se nemohla klidně pást. Kolik nás toho denně odvádí od toho pravého odpočinku? Jak snadno nás lecos vydráždí? Ano, i v tom letním čase, myslím opět čase klidu a pokoje. časem mládí a radosti, kdybychom měli pouze a jen být vděční. Ano, ta malá, nepatrná, drobná muška, kolik to dokáže napáchat v mém a vašem životě. Ta bezvýznamná maličkost. A my jsme rázem vytočení. Někdy rozpálení doběla kvůli malé mušce. Než se nadějete, a je jedno, kolik kdo jste a kolik duchovně vážíte, jste pojedno úplně mimo. Já věřím, že si máte své zkušenosti, stejně jako já. Někdy si říkáme, tak mně se to nemůže stát, já přece tady bych se zachoval jinak. Stačí ta malá nepatrná muška. A my se pojednou nepoznáváme, tak jako nepoznáváme ta zvířata, u kterých jsme možná byli od jejich narození. Ale naše vnitřní rovnováha dokáže být pojednou narušena natolik, že se přestáváme poznávat a ovládat. Dokážeme se rozčílit jak v rodině, tak i v Kristově církvi nad takovými maličkostmi, které nestojí ani za řeč. A přitom víme, že rozčilování není důstojné Božího dítěte. V Galackým 5.22 čteme, že ovoce Božího ducha je, pojďme si to říci, láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. A proti takovému, říká Pavel, se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu, říká Pavel, ti už ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. A my si říkáme, to je na kříži, to už mě nemůže vydráždit. Nemluví o služebnicích na Boží vinici. Písmo o nás říká v 2. Timotovi 2.24, služebník Kristův se nemá hádat. Nýbrž, jaký má být? To byste měli vědět. To mi musíte hlídat. Místo hádek, co má dělat služebník Kristův? Má být laskavý ke všem. Tak to říká Pavel. Víte, to je to nejhorší, myslím, na službě kazatele. Myslím, že to je to nejhorší. S čím bojuje každý den laskavý ke všem. Dále pak schopný učit a teď a být trpělivý. Jenomže stačí malá muška. Ano, v čase klidu, letním období. Malá muška, která vám proletne kolem hlavy, zabzučí a my už tlučeme obrazně hlavou ostro. Nebo lépe řečeno jeden do druhého. A jistě víte, že tyto malé nepatrné mušky nechtějí zůstat pouze na povrchu naší hlavy. Oni se chtějí dostat stejně jako u ovcí kousek dál. Ano, chtějí naklást svá vajíčka uvnitř, tady někde uvnitř. A výsledek, víte, i nám v tom duchovním smyslu hrozí oslepnutí. To duchovní a taky to takové zmatení rozumu. A jsou ti, kteří to řeší podobně jako některé ovce, tím, že se snaží od toho utéct a dojde i v jejich životě následně k tomu nejhoršímu. A víte, co nám v takové chvíli může pomoci? Nic jiného, než právě onen olej, kterým dobrý pastýř maže naše hlavy. Olej, jak jistě víte, je v písmu obrazem Ducha Svatého. Ano, nic jiného, bratře a sestry, než pravidelné a opakované ustavičné plnění Duchem Svatým nemůže překonat vaše a moje charakterové vady. A pastýř to ví, proto nás denně chce uvést do té své podoby. Víte, to nestačí jednorázově. Pomazání, jak si někdy myslíme, Duchem Svatým nestačí jednorázově. Ani u ovci to nestačilo. Můj táta to dělal každý den během celého léta, jinak by to nemělo žádný účinek. Jinak by zvířata byla jeden den klidná, příjemná, napasená, druhý den opět divoká, hladová. Ale také většině ztracená. Ale právě ona pravidelná péče, pravidelné pomazání olejem přinášelo ten blahodávě v tom každodenním selhávání svých životů. Ano, právě ona častá selhání v mém a vašem životě ve všedních dnech jsou důkazem toho, že křesťan je odkázán doslova na pomoc Ducha Svatého, aby ho potěšoval. A 15. kapitola Všimněte si, co je zapsáno ve 13. verši. Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, a já věřím, že tady je míněno každodenně, známe děti, že přichází a chtějí, teď poslouchejte, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. A já se opět nebojím říci každodenně, neustále. Vy, kteří dětem dáváte neustále dobré dary, oč víc budete-li prosit, Bůh dá svého ducha těm, kteří o něj budou usilovat. A ta touha po denním plnění Duchem Svatým je oprávněná. Protože jen Duch Svatý nám může zprostředkovávat Kristovu mysl. Ano, ve chvíli, kdy nám ji narušuje spousta těch pomyslných mušek. Jen on nám může dát sílu k tomu, abychom různé ty nepříjemnosti, různé ty mrzutosti, abychom je dokázali přijmout s klidem, abychom dokázali být ke všem laskavi. A abychom měli strpělivost. Jistě jste už zažili, kdy vás lidé vytočili do běla. Ale tajemství zůstat klidný v takové době spočívá v Duchu Svatém. On má moc odrazit vše, co na nás útočí a pomoci nám k tomu, abychom se zachovali jako boží děti i tehdy, kdy si myslíme, že to není možné. A také nás má moc i v budoucnu izolovat od vlivu všech těch mušek. A tak závěrečná otázka. Docenili jsme, bratři a sestry, už tu péči pastýře v tomhle směru? Docenili jsme olej, kterým nám pastýř maže hlavu? A nebo to bereme jako samozřejmost? Nebo si říkáme, vždyť ono to ani jinak být nemůže? Vždyť je léto, je krásně, prožíváme pokojný čas ve sboru, v církvi. Nezapomeňte, právě léto je časem much. Časem, který si ďábel využívá k tomu, aby když nemůže útočit, tak alespoň narušovat ten náš klid, ten náš pokoj. A my můžeme i ten čas poklidu strávit v neklidu, v nepokoji a ve všem tom, co nám nedovoluje, abychom si odpočali v Boží blízkosti. Ale dnes je nejvyšší čas, abychom ocenili tu práci pastýře, abychom ocenili ten olej, který denně přistává na naši hlavu. A nechtějme vědět, co by se stalo, kdyby tomu tak nebylo. Věřím, že i v tomto směru to náš pastýř nese za ten těžší konec. A že i proto jsme dnes tady, proto v našich srdcích je touha potom zůstávat v jeho stádu a také se jim nechat vodit po cestách, které jenom on ví, že jsou pro nás dobré. Ať Pán i tyto myšlenky požehná v našich životech, ať i na základě tohoto jednoduchého výkladu vás i mě vede tak daleko, jak to chce on. A hlavně k pochopení toho jeho slova pro náš duchovní užitek. Věřím, že Duch Boží i dnes může z tohoto si udělat svoji práci tak, jak to dokáže jedině on. Amen.
1: Vyslechli jste si 17. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Zapomeň na bolest, vše, co bylo. Jen já vím, co tě tak poranilo. Tvé rány uzdravím.

Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Máš mě opravdu rád aspoň trochu, třeba že už víš, jaký jsem byl zlý člověk? Neříkejte, strýčku, tak mě to jaksi bolí, položil chlapec muži ruku na ústa. Copak nevíte, že tam v jedné epištole stojí? Musel jsem to panu faráři číst o takových všelijakých zlých lidech. Takoví jsme někdy byli zlí. Ale vy přeci už nejste zlí, vždyť. Pan farář říkal, že i ten publikán, ten hříšník největší, že k Bohu přišel a on mu všechno odpustil. A že se z něho stal jiný člověk. No pováž, Pavlíku, kdybyste byl tím chlapcem, mohl bys mi všechno odpustit? Odpustit? A co? No copak jsi nebyl pro mě a pro svůj hřích bez rodičů, bez maminky mezi cizími lidmi? No abych vám mohl odpustit, strýčku. Ale proč mi to vlastně vyprávíte? Snad nejsem já ten váš chlapec. A v horách zase stichlo. Lesina se vrhl dolů tváří na trávník a hlavu na zalomené ruce. Strýčku, klekl si Pavlík soustrasně k němu, položil zlatovlasou hlavu vedle jeho. Já jsem ten váš chlapec? Jsi moje dítě. A je to smutné, že se k tobě takhle musím hlásit. Ale sotva muž vyřkl tahle slova, schopil se. Náruživě sevřel dítě do náruče, začal ho líbat na čelo, na ústa, na líce. Synáčku můj, tak už neplačte, strýčku, tulil se k němu chlapec. A co se dělo v tom malém srdíčku? Já nejsem tvým strýčkem, už mi tak neříkej. Víš, já jsem tvůj tatínek. Tatínku můj, opakoval chlapec a potom se i on pustil do hořkého pláče. Vždyť už se nemusel starat, kam půjde, kdyby dědeček umřel, když už nebude mít ani pana faráře. Měl tatínka a měl i maminku. A přeci byl pán Ježíš dobrý, že se o něho postaral. V boudě na oba dva ještě dlouho čekali. Ale když přišli, plamen matry je ozářil a vkročil je ruku v ruce. Starý Juriga poznal, že už jdou jako otec a syn a že mu všechno řekl. A jeho srdce se taky radovalo. Vidíš, Pavlíku, říká radostně, je to zrovna jako v té pohádce, kterou si mi kdysi vyprávil, jak ten králevic, když se dostal do té skály, našel sluneční krajinu i svého tatínka. A tak i ty.

duša vo spojene s ním unikne v nom hriechu sveta s vodom zlým. Nechcem

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 17. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočinout na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu rolí šedé smrti, nebudu se báti ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty. Tvoje bedla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Pane Bože, tak já ti moc děkuji za dnešní den. Děkuji ti za to, že jsme se opět mohli setkat v tomto božím chrámě. Děkuji ti za to, že ty nás tak miluješ a tvá milost nás sem přivádí. A tak já tě moc prosím za to, aby si nám požehnal i výklad dnešního slova. Prosím tě, aby si byl tak s bratrem kazatelem, a tak ti děkuji za to, že mu můžeme naslouchat skrze tvé slovo. A tak tě prosím, aby všechno, co uslyšíme, aby bylo k tvojí chvále. Děkuji ti. Amen.

0: Hlavu mi olejem potíráš. Další požehnaná věta z 23. žalmu, která dnešním večerem přichází na řadu. A nevím, jestli vás potěším nebo zesmutním, když vám řeknu, že tato věta přijde na řadu vedle té dnešní biblické ještě dvakrát. A víte proč? Protože tato věta vynáší na světlo, jak ten skutečný stav ovečky, stejně tak to úžasné jednání pastýře vůči své ovečce v té samé době. Ano, i když se to na první pohled nezdá, v tomhle slově je úžasné bohatství. A myslím, že nezodpovědný služebník slova by ho nechal ležet ladem, pokud by na něj narazil. Pojďme tedy k věci. 23. žalm, jak jste si jistě už všimli od jeho začátku, vypravuje o takových jednotlivých úsecích a událostech ze života jeho oveček. Vyvedl je na zelené pastvy, následně k tichým vodám, také na místu, kde ovečka v klidu odpočívá. Stejně tak ovečky provádí údolími, kde hrozí nebezpečí. Dále poukazuje na pastýřův postoj vůči všem nepřátelům, kteří chtějí ten dobrý prostřený stůl ovečkám jaksi zhatit. A teď bychom mohli pokračovat dalšími a dalšími prvky, které jsou v tomhle žalmu vyzvednuté. Ale to není všechno. V tomto úseku žalmu se dostáváme k něčemu velmi osobnímu. A řeknu vám, že se mi tenhle úsek moc líbí právě pro tu jeho osobitost. O nás totiž v tomhle úseku bere na místa, o kterých se s cizími moc nemluví. Je to natolik osobní, nebo chcete-li natolik intimní, že to většinou, neříkám vždy, ale většinou to zůstává mezi pastýřem a ovečkou. A jistě je to dobré. Víte, jsou věci, které se nemusí přetřásat na veřejnosti. A církev Kristova to ví. Jsou věci, které jsou pro všechny. Jsou věci, které jsou i v našem sboru pro zapnuté kamery. A poté jsou věci, které jsou pouze a jen pro místní Kristovu církev. Pro ty, kteří tvoří tu místní základnu sboru. Místní základnu stáda, v ní se jednotlivci radují s radujícími, ale také pláčí s plačícími. Poznat to můžeme i na svých rodinách. Jsou věci, které řešíme před návštěvou, je to tak. A nemáme s tím problém. Ale pak jsou věci, kdy počkáme, až návštěva odejde. Já jsem se vždycky nejvíc bál, když mi rodiče řekli, tohle necháme, až návštěva odejde. Toho jsem se bál, protože tam už to bylo osobnější a já bych býval rád, kdyby jsme to řešili, když tam byli ti známi, protože by to možná bylo trošičku jiné. Stejně tak ve stádu Kristovy církve. Jsou věci, které řešíme spolu, ale pak jsou věci, které mají svou váhu tehdy, když jsou projednávány na osobní rovině. A přesně k podobnému místu se v tomhle žalmu dostáváme. Všechno to krásné na pastvě totiž zastínují v životě ovečky takový tři zvláštní stránky života, kterým by se určitě rádi vyhli, ale žel není to možné. Je to něco ne úplně příjemného, ale je to součást života ovečky, každé ovečky. A i když to ani pastýře, ani ovečku netěší, musí se s tím oba vypořádat. A to i přesto, že všechno kolem na pastvě vypadá na první pohled krásně, pro oko nezaujatého pozorovatele se nic nemění. Ovečka má totiž též své starosti, které pastýř musí řešit, když jsou o samotě. Má svoje problémy, které pastýř řeší ještě dřív, než ji vyvede na pastvu. A opravdu kdo jiný než pastýř je tím, kdo je u těchto problémů u toho trápení, které prožívá. Je pravda, že se ovce popásá dál na travnatých nivách. Je pravda, že všechno se zdá být v tom nejlepším pořádku. Pro toho, kdo se na stádo dívá, se zdá, že všechno v pohodě. Možná dál svítí sluníčko, léto je v tom nejlepším. Ze skal pryští čistá čerstvá voda, všechno se zdá, že je dobré, ale nic to nemění na faktu, že jsou věci, které i tak narušují ten hladký a klidný život stáda. A teď se přenáším k nám, Kristovým ovečkám. Bratře, sestry, my víme též, o čem je řeč. V době, kdy se všechno jeví v rodině krásné, všechno dobře šlape, nikde na první pohled žádný šrám, přesto jsou věci, které nás trápí, jsou věci, které nás zneklidňují a nemusíme o nich nějak extra mluvit. Přece, když za sebou zavřeme dveře, jsou věci, které musíme řešit. Stejně tak v Kristově církvi jako takové sluníčko může svítit, všechno jasné, všechno krásné, ale jistě mi dáte za pravdu, že jsou věci, které vám i mě ubírají na klidu, ubírají nám na radosti a vůbec ubírají na bezpečí stáda. Jsou chvíle, kdy se neradujeme, vzpomínáte na Davida žalmistu, on v jednom žalmu říká: Hospodine, vlej do duše svého služebníka radost. Ano, jsou chvíle, kdy nemáme tu radost, kterou bychom měli mít. Proč? Protože jsou věci, které jsou osobní mezi námi a pastýřem a ty je zapotřeby, abychom si vyřešili s ním. A proč je to osobní? Proč je zapotřebí k tomu přistupovat s pokorou a s uvědoměním? Protože jsme zranitelní a náš pastýř to ví. A přesně tohle bude předmětem této a následujících dvou biblických hodin. Dnes se v této biblické spolu s vámi zamyslím nad první z takových třech velmi osobních a přitom nebezpečných faktorů, s kterými stádo, ovci, ale vůbec všechno, co vyženete na pastu v létě a hlavně v létě, stádo s tím bojuje. A pastýři právě toto nedává mnohdy spát. Možná teď čekáte, co přinesu za velký teologický objev, ale já vás klamu, nebo lépe řečeno připomenu vám téma tohoto už několika měsíčního zamyšlení. Proto i dnes musíte očekávat všechno možné, jenom ne hlubokou teologii, protože jsme u oveček a u toho, co je trápí a u toho, co řeší se svým pastýřem, jak jsem řekl, častokrát za zavřenými dveřmi, ještě dřív, než vyjde na pastvu. Tím prvním velkým nešvárem, s kterým se ovce v létě potýkají a co nutí pastýře, aby sáhl po oleji a ještě dřív, než ostatní vidí ovečku venku, ji ošetřil, je hmyz. U něho chci spolu s vámi trávit dnešní večer. Nevím, jestli jste to už slyšeli, ale v pastýřské hantýrce se létu říká čas much. Letní měsíce, které, jak už jsem říkal před chvíli, se na první pohled zdají krásné a pro ovce tím nejlepším, co si mohou přát, se totiž pro ovečky nejednou stávají obrovským utrpením, doslova obrovským utrpením. Jsou to měsíce letní, v níž se začíná rojit plno různého hmyzu. A každý chovatel dobytka, nebo alespoň odborník, který určitý čas pozoroval dobytek ve volné přírodě za letních veder, ví, jaké problémy právě ten nepatrný hmyz zvířatům způsobuje. Když jsem si tuhle biblickou připravoval, tak jsem se nemohl ubránit obrovskému množství vzpomínek na ta dětská léta, kdy jsem toho byl svědkem. Snad jsem se nikdy na pastě nenabrečel kvůli jiným věcem, než právě z toho důvodu, že mám hnát a pást v letních měsících. Nevadily mi jarní měsíce ani podzimní, ale letních měsíců, vnímejte, v době, kdy to bylo na první pohled nejlepší, tak jsem se děsil. A to právě z lidé, a už víte, co od nich můžete čekat, ale hmyz dokáže zvířata natolik změnit jim chování, že je přestáváte poznávat. Do té doby klidné zvíře vám dokáže ublížit, když se přibližujete, protože zdá se, že vás někdy vůbec nevnímá. Že to, co ho zajímá, je, jak se zbavit těch much, které neustále kolem nich se zhlukují a napadají je. Zvířata se cítí natolik ohrožení hmyzem, že přestávají jakoby zdravě uvažovat. Stejně tak koně, já si vzpomínám, že jsme nejenom s mamkou na poli, že jste spadl na zem. Nemluví o tom, když byli koně vedle sebe dva u vozu. To se počet hmyzu násobil a oni se cítili být ještě více v ohrožení a dostanou se do fáze, kdy jsme se k ním nemohli přiblížit. Jednoduše se chovali nevyspytatelně a mlátili hlavami do všech stran, jenom abych se zbavili hmyzu. A já zdůrazním kvůli malému nepatrnému hmyzu. Veliký kůň, veliká kráva. Víte, krávy ve chvíli, kdy je kousali mouchy, se dali na útěk a utíkali směrem k lesu, jak jsem řekl, někdy se celé hodiny schovávali a byli k nenalezení. A zajímavé bylo, že i když měla na krku kráva zvonec, stála v houšti tak tiše, že jste chodil kolem ní a neviděl jste ji. Jenom, aby neupozornila na sebe hmyz. Mnohokrát jsem přišel večer domů brečený a bez dobytka. Připomínám kvůli malým mouchám. Teď pojďme zpátky k ovcím. Ovce na tom nejsou lépe. I když nemůžou škodit lidem tak, jako tato velká zvířata, ovcím stěžují život, obzvláště některé druhy hmyzu, jako jsou ovádí, střeček hovězí a nosní mouchy, jsou také černé mouchy a komáři a ještě mnoho dalších nepatrných letajících parazitů. A víte, je to hlavně léto, kdy se hmyz překotně množí. A jeho agresivita stoupá hlavně ve dnech, kdy se blíží bouře. To jsme už poznali podle toho, co dělal hmyz. Vzpomínám si, že jsme říkali, že mouchy žerou jako slepé, právě když se blížila bouřka. Jednoduše jste ji odehnal a ona se razem vrátila. Odehnal jste ji a ona se opět vrátila, jako kdyby vás neviděla, prostě nalétávala jako slepá. A věřte mi, že pro hmyzem napadené ovce se hmyz může stát hotovým peklem. Hned vám řeknu, co tím myslím. Ovce totiž může právě tento hmyz dohnat až na pokraj šílenství. Řeknu vám, jak se to stává. Nejvíce ovce trápí hmyz, která ovci bzučí kolem hlavy od rána do večera bez přestání. Je to takzvaná střečkovitost nosní. Působí takové malé mušky, které opravdu dokáží kolem hlavy od rána do večera létat ovci. Ve snaze naklást jí vajíčka na vlhkou sliznici nozder. A pokud se jim to podaří, a v mnoha případech ano, vylíhnou se během několika dní z vajíček takové červíkovité tenoučké larvy, které dýchacími cestami proniknou ovci do hlavy, tam se jí usadí a působí prudké dráždění, doprovázené těžkým zánětem. A ovce v takové chvíli, pochopitelně tomu, co prožívá, se nějakým způsobem snaží uniknout a to tak, že tluče hlavou, o co se dá, protože už to proniklo dovnitř. Většinou ovce tluče hlavou o stromy, někdy o balvany, anebo jen tak do křovy, jenom aby se jí ulevilo. Stejně tak tře hlavou o zem a v houšti někdy sebou divoce zmítá. A vyskytly se i případy, kdy byla ovce schopná se vrhnout ze skály nebo ze srázu, jenom aby unikla tomu nesnesitelnému utrpení, které se odehrávalo v hlavě. A v konečném stádiu vede tato choroba v životě ovce k oslepnutí. Není divu, že jakmile stádo začaly oblétávat tyto malé nepatrné mušky, začalo stádo propadat panice. Bezhlavě prchalo, snažilo se těmto trapičům nějakým způsobem uniknout. Jenomže nebylo kam uniknout, tyto mouchy tvořily doslova hejna, nekonečný mušek. A ovce dupaly, běhaly od jednoho konce louky na druhý, ve snaze je setřást. Jenomže moucha byla vždycky rychlejší než ovce. A byly takové ovce, které běhaly až do úplného vysílení. Jednoduše se hroutily. Jiné zase pohazovali hlavami, skrývali se v křovi, v houšti, v domění, že se ochrání. A často se i ovce tak moc báli těchto mušek, že se odmítali pást na volném prostranství, což je u ovcí dost podivné. A právě toto každodenní martyrium a strach zhoršoval zdravotní stav ovci a hlavně jehňat. Ovce začínají ubývat na váze, ztrácejí mléko, jehňátka nerostou. A stalo se, že některá ovce ve snaze utéct před tímhle hmyzem se při svém bezhlavém útěku zranila, někteří oslepli a některé dokonce zašli. A právě tam nastupuje na scénu dobrý pastýř. Líčil se vám to právě proto, abyste viděli, proč David klade důraz na to, že je tu pastýř, který bere do ruky olej. Nastupuje na scénu pastýř a teď si zkuste představit, kdyby tam nebyl. Co by se s takovým stádem stalo? On tam ale je a to, co vidí, samozřejmě ho trápí. Já si vzpomínám na tu bezmoc, když vidíte ta hejna hmyzu kolem dobytka, kterému vlastně nemůžete pomoci, protože to se nedá odehnat. Nejednou se to tátovi doma popisoval, čeho jsem svědkem a že se nechtějí pást. A častokrát hmyz zanechal takovou spoušť na dobytku, že byl celý oteklý. Jindy se stávalo, že nasázel červy i na jejich těla, které táta musel doma ošetřovat. A právě to je chvíle, kdy pastýř a vůbec hospodář na nic nečeká. Je si totiž vědom toho, že pokud on nezasáhne, zvířata nemají šanci se ubránit. A říká, hospodin je můj pastýř a mimo jiné mi potírá olejem moji hlavu. Proč? Protože byl svědkem toho, jak Bůh hospodin, ten dobrý pastýř, s ním jedná přesně tak, jako on se svými ovečkami. Vidí svého pána, jak ho zbavuje toho, co ho trápí i v těch klidných, krásných, slunečných dnech života. Kolikrát si říkáme, že chápali bychom zimu, chápali bychom snad i podzim života, ale takové ty letní dny, kdy jako křesťané a Kristova církev bychom si mohli užívat, kdybychom se mohli jenom radovat, všimněte si, že přichází to, před čím potřebujeme být ošetření. I když svítí sluníčko a venku je krásně, i když v našich životech a v životech Božího lidu je nádherně, je tady něco, do čeho musí zasáhnout dobrý pastýř. Můžeme říct, že si neporadíme ani v těch nejlepších dnech slunečných. David vidí, jak jeho pán i v těch krásných letních dnech od něj odhání to, co mu narušuje radost, co mu narušuje pokoj a co ho možná dohánilo do krajnosti v životě, v duchovním životě. Řekli jsme si před chvílí, že je to něco, o čem moc ani církev nahlas nemluví. Je to něco, co se odehrává pouze mezi ovečkou a pastýřem. Ale neobejdeme se bez toho. Není to nic, čím bychom se chlubili. Že i v těch krásných dnech nám to a ono narušuje radost a pokoj. Ale jak vidíte, je to potřebné. Já mám skutečnou radost z toho, že nám to David vynáší na světlo. Jako něco, co je hodně důležité a potřebné pro každou ovečku. Aby se za to na jednu stranu ovečka nestyděla a nemáme se za co stydět, protože víme, že tady máme nepřítele a písmo říká, jeho úskočnost přece znáte, kolik denně toho na nás přichází s přáním odvést nás od těch dobrých pastvin. Víte, zbytečně ovečka měla pěknou trávu, když se nemohla klidně pást. Kolik nás toho denně odvádí od toho pravého odpočinku? Jak snadno nás lecos vydráždí? Ano, i v tom letním čase, myslím opět čase klidu a pokoje. časem mládí a radosti, kdybychom měli pouze a jen být vděční. Ano, ta malá, nepatrná, drobná muška, kolik to dokáže napáchat v mém a vašem životě. Ta bezvýznamná maličkost a my jsme rázem vytočení. Někdy rozpálení doběla kvůli malé mušce. Než se nadějete, a je jedno, kolik kdo jste a kolik duchovně vážíte, jste pojedno úplně mimo. Já věřím, že si máte své zkušenosti stejně jako já. Někdy si říkáme, tak mně se to nemůže stát, já přece tady bych se zachoval jinak. Stačí ta malá nepatrná muška. A my se pojednou nepoznáváme, tak jako nepoznáváme ta zvířata, u kterých jsme možná byli od jejich narození. Ale naše vnitřní rovnováha dokáže být pojednou narušena natolik, že se přestáváme poznávat a ovládat. Dokážeme se rozčílit jak v rodině, tak i v Kristově církvi nad takovými maličkostmi, které nestojí ani za řeč. A přitom víme, že rozčilování není důstojné Božího dítěte. V Galackým 5.22 čteme, že ovoce Božího ducha je, pojďme si to říci, láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. A proti takovému, říká Pavel, se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu, říká Pavel, ti už ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. A my si říkáme, to je na kříži, to už mě nemůže vydráždit. Nemluví o služebnicích na Boží vinici. Písmo o nás říká v 2. Timotovi 2.24, služebník Kristův se nemá hádat. Nýbrž, jaký má být? To byste měli vědět. To mi musíte hlídat. Místo hádek, co má dělat služebník Kristův? Má být laskavý ke všem. Tak to říká Pavel. Víte, to je to nejhorší, myslím, na službě kazatele. Myslím, že to je to nejhorší, s čím bojují každý den laskavý ke všem. Dále pak schopný učit a teď a být trpělivý. Jenomže stačí malá muška. Ano, v čase klidu, letním období. Malá muška, která vám proletne kolem hlavy, zabzučí a my už tlučeme obrazně hlavou ostro. Nebo lépe řečeno jedno druhého. A jistě víte, že tyto malé nepatrné mušky nechtějí zůstat pouze na povrchu naší hlavy. Oni se chtějí dostat stejně jako u ovcí kousek dál. Ano, chtějí naklást svá vajíčka uvnitř, tady někde uvnitř. A výsledek, víte, i nám v tom duchovním smyslu hrozí oslepnutí. To duchovní a taky to takové zmatení rozumu. A jsou ti, kteří to řeší podobně jako některé ovce, tím, že se snaží od toho utéct a dojde i v jejich životě následně k tomu nejhoršímu. A víte, co nám v takové chvíli může pomoci? Nic jiného než právě onen olej, kterým dobrý pastýř maže naše hlavy. Olej, jak jistě víte, je v písmu obrazem Ducha Svatého. Ano, nic jiného, bratře a sestry, než pravidelné a opakované ustavičné plnění Duchem Svatým nemůže překonat vaše a moje charakterové vady. A pastýř to ví, proto nás denně chce uvést do té své podoby. Víte, to nestačí jednorázově. Pomazání, jak si někdy myslíme, Duchem Svatým nestačí jednorázově. Ani u ovci to nestačilo. Můj táta to dělal každý den během celého léta, jinak by to nemělo žádný účinek. Jinak by zvířata byla jeden den klidná, příjemná, napasená, druhý den opět divoká, hladová. Ale také většině ztracená. Ale právě ona pravidelná péče, pravidelné pomazání olejem přinášelo ten blahodár v tom každodenním selhávání svých životů. Ano, právě ona častá selhání v mém a vašem životě ve všedních dnech jsou důkazem toho, že křesťan je odkázán doslova na pomoc Ducha Svatého, aby ho potěšoval. A 15. kapitola Všimněte si, co je zapsáno ve 13. verši. Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, a já věřím, že tady je míněno každodenně, známe děti, že přichází a chtějí. Teď poslouchejte, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. A já se opět nebojím říci každodenně, neustále. Vy, kteří dětem dáváte neustále dobré dary, oč víc budete-li prosit, Bůh dá svého ducha těm, kteří o něj budou usilovat. A ta touha po denním plnění Duchem Svatým je oprávněná. Protože jen Duch Svatý nám může zprostředkovávat Kristovu mysl. Ano, ve chvíli, kdy nám ji narušuje spousta těch pomyslných mušek. Jen on nám může dát sílu k tomu, abychom různé ty nepříjemnosti, různé ty mrzutosti, abychom je dokázali přijmout s klidem, abychom dokázali být ke všem laskavi. A abychom měli strpělivost. Jistě jste už zažili, kdy vás lidé vytočili do běla. Ale tajemství zůstat klidný v takové době spočívá v Duchu Svatém. On má moc odrazit vše, co na nás útočí a pomoci nám k tomu, abychom se zachovali jako boží děti i tehdy, kdy si myslíme, že to není možné. A také nás má moc i v budoucnu izolovat od vlivu všech těch mušek. A je tak závěrečná otázka. Docenili jsme, bratři a sestry, už tu péči pastýře v tomhle směru? Docenili jsme olej, kterým nám pastýř maže hlavu? A nebo to bereme jako samozřejmost? Nebo si říkáme, vždyť ono to ani jinak být nemůže? Vždyť je léto, je krásně, prožíváme pokojný čas ve sboru, v církvi. Nezapomeňte, právě léto je časem much. Časem, který si ďábel využívá k tomu, aby když nemůže útočit, tak alespoň narušovat ten náš klid, ten náš pokoj. A my můžeme i ten čas poklidu strávit v neklidu, v nepokoji a ve všem tom, co nám nedovoluje, abychom si odpočali v Boží blízkosti. Ale dnes je nejvyšší čas, abychom ocenili tu práci pastýře, abychom ocenili ten olej, který denně přistává na naši hlavu. A nechtějme vědět, co by se stalo, kdyby tomu tak nebylo. Věřím, že i v tomto směru to náš pastýř nese za ten těžší konec. A že i proto jsme dnes tady, proto v našich srdcích je touha potom zůstávat v jeho stádu a také se jim nechat vodit po cestách, které jenom on ví, že jsou pro nás dobré. Ať Pán i tyto myšlenky požehná v našich životech, ať i na základě tohoto jednoduchého výkladu vás i mě vede tak daleko, jak to chce on. A hlavně k pochopení toho jeho slova pro náš duchovní užitek. Věřím, že Duch Boží i dnes může z tohoto si udělat svoji práci tak, jak to dokáže jedině on. Amen.
1: Vyslechli jste si 17. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.